Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: On chtěl by feed, posílá beatback. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

plýtvat jako sídlem, ale proč se to nabízí, když žijeme v době, kde nás to postupem zabíjí. Já nechci mega listeners, chci jen 30 tisíc, chci prostě něco, na co mě vizí jen nabíjí. Ne všichni můžeme mít Ross, ne všichni můžeme mít Benz, tak kluci, klidně se to nechci.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: neřekli, neřekli.
1: Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Rádio Wave.

0: prosím tě, neplakej.
1: Night Air.
2: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

насладимся

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Radia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Spinning Girl. Spinning World.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix Rádia Wave.

Děláme vlny.

0: Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: zima cukru.
1: Ok, máš pravdu. Tak jo, a kdy?
0: No třeba hned.
1: Ne? No tak dobře, tak jo, tak se vidíme, tak jo. Tak zatím, pa pa.
0: Zatím, čau.

0: už zastavali.
1: Plejak.
2: Plejak. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
1: Rádia Wave.

0: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.

0: Playák.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
0: Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix
1: Rádia Wave.
0: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Kevin Abstract a jeho Blanket. Je pátek 25. září, 8. hodina na rádiu Wave a dnešní první zprávy přináší Jiří Chábera.
1: Zprávy rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Ruská ústřední volební komise dnes oficiálně vyhlásí konečné výsledky parlamentních voleb. Podle předběžných výsledků v nich zvítězila vládní strana Jednotné Rusko spojená s Kremlem se ziskem téměř 58% hlasů. Nezávislé pozorovatelské organizace a západní země považují volby v Rusku za zmanipulované. Moskva navíc k prvnímu hlasování od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu nepozvala pozorovatele z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí uzavřené. Lidi si proto musí nakoupit už v neděli. Prodej na Den české státnosti zakazuje zákon. Výjimku mají jen prodejny na letištích, nádražích nebo čerpacích stanicích. Svaz obchodu a cestovního ruchu restrikce kritizuje. Lidi si podle něj na systém ani po 10 letech nezvykli. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Cena za naftu se dostala k historickému rekordu. Řidiči za litr zaplatí v průměru 49 korun a 52 haléřů. Benzín je pak nejdražší za poslední 4 roky. Vláda chce marže obchodníků zastropovat na 2 koruny a 50 haléřů na litr. Přesně před 50 lety vznikla v irském Dublinu rocková skupina U2. Dosud vydala 14 řadových alb, kterých se po cestě po celém světě prodalo více než 170 milionů. Mezi ta nejslavnější patří Joshua Tree z roku 1987 nebo Achtung Baby z roku 1991. Jednu z nejvlivnějších kapel světa jako frontman vede zpěvák Bono už od svých 16 let. Ve svých písních se U2 často vyjadřuje k politickým a společenským problémům. Ke svému 50. výročí plánuje skupina U2 vydat nové album v listopadu.
1: Sport.
2: České tenistky budou bojovat o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin dopoledne je v čínském Shenzhenu čeká utkání proti Španělkám. V případě, že kapitánky obou týmů neudělají změny na pozici první hráčky, česká jednička Linda Nosková narazí v singlovém duelu na bronzovou medailistku z olympijského deblu Kristýnu Bukšovou.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, zpočátku se výjimečně budou vyskytovat mlhy. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 18, na horách kolem 9 stupňů Celsia. To byly zprávy, další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Teď už posloucháte Radio Wave, kde začíná ráno s Terezou a s Filipem.
1: Radio Wave, Wave.
3: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave.

0: Nikdy nemám hlad, to je proklamace, která je možná až do příliš brzkého rána, zeďka 8.08, Anky a tak jeho My Hood, no a vás už zdraví na rádiu Wave, Tereza s Filipem.
1: My Hood, vaše ranní dvojice a taky váš pátek, který vás může hezky připravit na víkend. My se koukneme po tom, co se dá kde dělat. Venku se teploty a počasí tak nějak jako navrátily ke konceptu babího léta, možná doufám, takže doufám, že odpolední slunce a večerní prostě stále ještě teplý a vlahý prostě podnebí vás vybudí společně s naším playlistem k nějakým příjemným aktivitám.
0: Příprava na víkend, ale taky na pondělní státní svátek, jak už bylo řečeno ve zprávách, tak nakoupit si nejpozději v neděli,
1: protože jo, rychle, hodně.
0: V pondělí to nepůjde, tak Mario Balotelli tady.

0: 18 minut po 8 hodině dohrává Annabelle a její Snowflake a následující zpráva nebude o drbání ve smyslu drbání se, že vás něco svědí třeba a potřebujete se poškrábat, ale bude o drbání, to znamená gossip, jo? Prostě spill the tea, budeme se bavit o příbězích a třeba i mýtech, které se nějak tak vyměňujeme mezi sebou. A nová kniha, která je na trhu, tak boří mýty o klepech a naznačuje, že bychom s tím drbáním měli trošku zabrat.
1: Pomlouvání je problematické, ať se týká kohokoliv, když mluvíme třeba hanlivě o celebritách, tak víme, že jim to bude jedno, může to ale snížit naše zábrany, mluvit bez empatie a i o lidech v našem okolí. No a algoritmy sociálních sítí to podle autorky téhle studie ještě více podněcují, protože odměňují tu polarizaci. No a teď vlastně, jak funguje takové drbání, tak výměna informací třeba taky ale vytváří blízkost a pocit sounáležitosti. Takže někoho pomlouváte, ale s tím, jakoby s kým pomlouváte, si vytváříte třeba lepší přátelství. Takže to by vás vlastně tím pádem mohlo nějakým způsobem zbližovat. Ženy třeba dříve byly považovány za strážkyně tajemství a často se jim svěřovaly citlivé informace, takže proto se možná dál o ženách mluví

chuť pomlouvat než doposud, tak si přečtěte zprávu celou na našem webu v sekci Wave News, to znamená wave.cz/Wave News. My už se vracíme k playlistu Sam Supacrew, později taky Floorball a Mar Junior, nebo třeba eBay.

0: florbal a Mart Junior a druhá liga. Pokud si připadáte, že třeba váš život je až v nějaké třetí, čtvrté nebo páté lize, tak docela podobně si připadají hrdinové románu Když nám bylo míň od Olivera Lovrenského, který teď máme na jako audioknihu na ploše 6 dílů. Se můžete podívat do mladého života plného úzkosti, prášků, ale taky naděje a lásky, neporozumění s policajty i s rodinou. A tohleto všechno vám odkrývá svět, ve kterém vyrůstá taková norská partička, kterou právě Oliver Lovrenský velmi dobře zná, protože byl členem jedním z nich prostě. A takové jako dílovačky a drogové tripy, večírky, ale taky hodně vysoké krize a taky hluboká přátelství na vás právě čekají až do 25. října.
1: Za tento román Oliver Lovrenský získal v roce 2023 taky ocenění jako nejmladší spisovatel v historii, získal prestižní cenu norských knihkupců a řadu taky dalších cen, takže teď v audioknižní podobě na ploše 6 dílů si můžete, Když nám bylo míň, užívat ještě následujících 31 dní, a to na našem webu Wave.cz a taky v aplikaci Můj rozhlas.
2: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Armlock a Halftime. Máme pátek, možná vyrazíte do kin dneska, nebo třeba klidně o víkendu, no a v kinech už teď je snímek Rose. Myslím si, že snad každý, kdo někdy viděl Sandru Hiller hrát ve filmu, tak jí má za oblíbenou herečku, protože je obrovsky talentovaná a už hraje jako nejenom v těch jako německých středně rozpočtových a rakouských filmech, ale dokonce i v blockbusterech občas, takže jako kariéra, která se rozjela úplně nesmyslným způsobem. Teď se objevuje v černobílém snímku ze 17. století a hraje tam ženu, která se vydává za muže a zkoumá, jestli právě svoboda v 17. století je opravdu jenom pro ty, kdo nosí kalhoty.
1: Pavel Sladký ve své recenzi pro iRozhlas píše, že tenhle snímek má docela překvapivou kombinaci komických elementů s tragikou, která je zároveň tou silnou stránkou filmu, stejně jako právě herecké dovednosti Sandry Hiller, kterou můžete znát třeba z Anatomie pádu a taky dalších samozřejmě filmů, jak zmínila Tereza. A tohle je určitě něco, na co ty se chystáš, viď?
0: Hrozně moc. Myslím si, že to už proběhlo nějakými festivaly, kde se to možná nestihli, takže kdo to už teď třeba bude chtít vidět, tak od 17. září to běží v českých kinech, takže můžete vyrazit, pokud třeba nevíte na co a všechny ty snímky v kinech jste už viděli nebo vás nezaujali, tak si myslím, že tenhle opus by letošním podzimem mohl docela silně ovládnout.
1: Aktuálních 80% na serveru ČSFD, tak to vůbec není špatné a vyrážejte do kina.

občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatřit nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom...

0: up, potom down, tak doufujeme, že tohle ráno jdeme jenom up, teď s Dušanem Vlkem a jeho dušou undergroundu, no a před námi ještě Slow Motion Dancer nebo taky Stormzy.
1: Potom taky nás čekají další zprávy, tentokrát v 9, takže doufám, že vstáváte tou správnou nohou k těm správným úkonům dneska společně s Radiem Wave.

podcastech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

že smysl je vydělat prachy. Každou stěnu tady tvoří kýčovicí nápisy, který se ptají, tak už si to v sobě pohřbě. Ptáš se, kam se podělit, si oči nadšený. Podívej se kolem sebe, možná, že to pochopí.

0: some. Man, I dropping bangers on your baby mums. Girls say I'm rude. Word. They wanna see me nude. Word. My name's Steve Chocolate. I got nothing left to prove.
1: Vosy Bob od Stormzyho. I dál posloucháte rádiovi v takhle připátku. No a my už tu máme 9. hodinu a s ní přichází opět Jiří Chábera. Tady jsou další zprávy.
2: Zprávy Rádia Wave.
3: Rádio Wave.
2: Zprávy.
4: Čínský prezident vyzval Spojené státy k tomu, aby velké země našly cesty, jak spolu vycházet. Řekl to na úvod slavnostní večeře v Bílém domě po jednání s Donaldem Trumpem. Setkání se zúčastnili taky zástupci amerických technologických společností. Podle agentury Nová Čína spolu lídři dvou největších ekonomik světa předtím mluvili o vývoji umělé inteligence nebo třeba přístupu k Tajvanu. Ten Peking neuznává. Prezident Petr Pavel ukončil týdenní návštěvu Spojených států a odletěl zpátky do Prahy. Poslední den cesty strávil v Nebrasce, kde vystoupil na univerzitě v Lincolnu, navštívil Národní gardu a setkal se s guvernérem tohoto státu. Cestu zakončil v městečku Wilbur, kde od místních krajanů dostal čestný klíč od města. Pavel návštěvu komentoval tak, že v Nebrasce prý viděl víc stop české kultury, než kolik jich potkává doma. Papež Lev XIV. Dnes zahájí oficiální návštěvu Francie. V Paříži se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem a vystoupí před poslanci. Na programu má taky návštěvu sídla organizace UNESCO a mše v katedrále Notre Dame a na stadiu Stade de France. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahájil jubilejní 100. sezónu. V pražském Rudolfinu odehrál program svého historicky prvního koncertu z roku 1926. Pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho zazněl Smetana, Beethoven, Dvořák i Fibich. Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok. Chystají k tomu řadu netradičních projektů, třeba v listopadu vystoupí Socher s kapelou Monkey Business, v únoru pak odehraje koncert pod hněna podporu nadačního fondu Světluška.
2: Sport.
4: Úvodní dva tréninky na velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál Brit George Russell z Mercedesu. Druhý jezdec průběžného pořadí mistrovství světa byl nejdřív v Baku první před nizozemským Maxem Verstappenem z Red Bullu a ve čtvrtečních odpoledních jízdách předčil týmového kolegu a lídra šampionátu Itala Kimiho Antonelliho. Kvalifikace se pojede dnes ve 14 hodin.
2: Počasí.
4: Dnes bude oblačno až zataženo, večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 18, na horách kolem 9 stupňů Celsia. To byly zprávy na rádiu Wave, pokračuje ráno s Terezou a s Filipem.
2: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas, rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Obrovský talent Jim Legacy, IDK, IDK, ještě předtím jsme otevřeli 9. hodinu na Radio Wave s Benny. No a kdo je taky velmi talentovaný, tak to jsou vědci z Brna, protože se jim podařilo vyfotit koronální díru. Teď si pravděpodobně říkáte, co to asi znamená. No už první snímky této díry zachytili ze srpnového zatmění slunce a tam byla právě i tahle díra, odkud může k zemi proudit rychlý sluneční vítr a rozkolísat její magnetické pole.
1: Zároveň taky říkají, že zatmění slunce, že během zatmění slunce není normální ji zachytit. A já teda pořád přemýšlím, jako co na ní je teda koronárního, a je to sluneční korona. Jo, teda to nějaký jakoby část snímků sluneční korony už prostě byla někdy zpracovaná, takže je to teda asi to umístění, který jí jako definuje. Zní to jako, že je to kardinální díra, ale je to těsně vedle, je to koronální.
0: Mm-hmm. A neustále se mění, jo? Proto má smysl prý pozorovat jí úplně každé zatmění, a to se bavíme o těch kompletních zatměních, protože pokaždé prý pozorujeme v podstatě něco jiného. No tak to je samozřejmě zajímavé, ale jak jste se mohli dozvídat, třeba i od nás při tom předchozím zatmění, my si zase docela dlouho počkáme, než
1: počkáme,
0: než bude.
1: Počká se tam i tady ta kardinální koronální díra, protože tady může být poměrně dlouho, nějakou dobu, vlastně celou jednu otočku slunce může být k vidění, takže jeden pozemský měsíc. A to není planeta, ale to je prostě v kalendáři.
0: Už
1: jak odtrhnete čtyři papírky.
0: Více na iDozhlas.

0: Ghost of You, Night is Over Soon, tak noc už teda skončila, máme naopak ráno a teď jednu takovou zprávu, kterou já jsem vlastně, na kterou jsem reagovala nějakým hrozně škodolibým takovým jako úšklepkem. Lidi si totiž samozřejmě začínají jako víc a víc integrovat nástroje umělé inteligence do svých životů, samozřejmě nás tady asi nevímaje ve studiu, ale občas by vás jako překvapilo, nebo možná nenapadlo, které všechny úrovně lidského počínání můžou být vlastně generativními obrazy zasažený. A třeba tetování bych si vlastně jako možná tím, že ho nezvažuju, jako nevybrala podle nějakého vygenerovaného obrázku, ale to nemůže říct každý.
1: No, hlavně tady můžeme říct my dva, když nemáme ani jedno tetování na těle. Nicméně, no dobře, tak ty máš jedno. Nicméně viceprezident Australské asociace profesionálních tatérů Brenton Eldridge považuje umělou inteligenci za užitečnou při vývoji návrhu. To může prostě posloužit jako docela šikovný nástroj pro tatéry a tatérky, ale taky upozorňuje na to, že AI zároveň vytváří určitý tlak

0: Podobné obrázky s hodně podobnou vizualitou, což se už děje.
1: Magic tattoos, ale nechtěně.
0: A vy prostě budete mít jako jenom obrázek, který za pár let bude odkazovat k tomu, že se si ho nechali vygenerovat a bude ho mít prostě úplně stejný Franta prostě a Maruška u vás v ulici a budete jako mega trapný.
1: Tak a to nebuďte, prosím vás. Yeah, body what up, nigga. Face, face, my nigga. The musica, the Harry Frog. You know this shit legendary, man, fuck with my nigga Harry Frog.

0: Boyish a King Princess na tracku Kill Your Pain, ještě předtím Alice Long Yu Gao a taky Danny Brown. No a my už za malou chvíli budeme poznávat blíž řeku, která utváří Prahu. Druhý ročník festivalu Poznej Vltavu se totiž blíží a my si ho představíme třeba na desítku způsobů.
1: Já o Vltavě vím jeden taky fun fact, teda, že to je jediná řeka, do které vstoupíš dvakrát.
0: Okay.
1: Jo, jinak to nejde, ale ty když prostě vyrazíš jako na jedné straně Prahy a půjdeš na druhou rovně, tak můžeš do Vltavy dvakrát vstoupit, protože ona je taková zakroucená a jednou prostě jí překročíš a ona se ti vrátí pod nohy a ty ji překročíš znova. Takže to je taková specialita naše.
0: A když jsme u pražských toků, tak říkáš botič nebo botič?
1: Botič? On to je botič?
0: Moje rodina to říká celý život botič.
1: Já teď říkám hlavně roketka.
2: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave. Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.
3: Servus, já jsem Cringe Prince Cincinnati 8. Právě posloucháte Rádio Wave.

0: Lady Gaga a Abracadabra a my jsme taky mávli kouzelným proutkem, takovým tím proutkem, kterým se hledá voda a s náma ve studiu už sedí Lenka Hluchá. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Lenka nás přišla totiž pozvat na festival. Ano, i na podzim se dějou festivaly a tenhle má docela jakoby výrazné rozměry, probíhá dokonce na spoustě míst a 28. září totiž v Praze můžete poznávat Vltavu a to nejenom teda ten samotný vodní tok, ale i přidružené kulturní oblasti a nejrůznější místa, která vám třeba doposud byla skrytá. Lenko, poznej Vltavu, co to je za koncept, proč se máme vlastně scházet u řeky všichni?
1: Protože bychom jí měli poznat úplně z jiné perspektivy, než na jakou jsme zvyklí. Já jsem toho takovým živým případem, že když jdu teďko po vlastně těch 3 let příprav festivalu kolem řeky, tak se na ní dívám úplně z jiného hlediska.
0: Vy říkáte 2. ročník, každopádně on to je takový skoro 3. Pojďme si malinko prolítnout tu genezi toho festivalu, protože je taková docela jako zajímavá.
1: Určitě, ten festival vznikl na popud z IPRu, Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Oslovil nás jako kreativní Prahu, vlastně došlo ke spojení a vytvořili jsme takovýhle festival setkání s tím, že jsme na tom začali pracovat v roce 2004, kdy měl být 1. ročník, ale nastala zvláštní povodňová situace a týden před festivalem došlo k povodním, který si pamatujete, a festival musel být zrušen. Takže vlastně to byl takový, bereme to jako 1. nultý ročník posléze a v roce 2025 jsme tím pádem ho zrealizovali poprvé.
2: My už jsme tady upozorňovali, že právě protože bude 28. září státní svátek, tak je potřeba si nakoupit třeba předem v neděli, ale o to víc času potom právě během pondělního volna budete mít na to poznávat Vltavu, tak jakým způsobem vlastně budou ty pražské břehy a vlastně i hladina Vltavy skrz festival Poznej Vltavu ožívat, protože to první, co se nabízí, je, že můžeme asi případně plout po hladině, ale to nebude to jediné.
1: Určitě. Plout můžete z mnoha míst a to zadarmo. Jednak je to z Rašínova nábřeží, z Dvořákovo nábřeží a můžete se svést vlastně Trojskou kotlinou. To bych určitě chtěla zdůraznit, protože ten pohled na město z řeky je úžasný. Další takové centrum festivalu pozvu na náplavku na Rašínově nábřeží. To samé i na Smíchovské náplavce. Najdete spoustu míst a zajímavých míst. Další věci, třeba čistička odpadních vod v Bubenči a mnoho dalších prostor.
0: No a nebude to jenom o poznávání těch samotných míst, ale taky o vlastně nějaké jako kulturní vložce, dejme tomu, protože já tady vidím Spejbla a Hurvínka, taky asi bude řeč o architektuře, tak jak vlastně široký ten záběr, co do dramaturgie, protože to nebudou jenom výlety, ale taky i workshopy, budeme se vzdělávat. A jak vlastně jste vybírali širokou dramaturgii?
1: To vzdělávání je hlavním cílem našeho festivalu, takže ten zápřah je opravdu obrovský. Začínáme u workshopů, máme mnoho komentovaných prohlídek na různých místech kolem Prahy, máme typu open house, to znamená, že jsou otevřené prostory, které se otvírají třeba jenom jedenkrát ročně, jako je elektrárna na Štvanici. Obsahuje to kulturu, sport, dochází v podstatě k propojení celého vlastně dochází k propojení mnoha oblastí, to znamená ekosystému, architektury, infrastruktury kolem řeky, kultury a to všechno během toho jednoho dne chceme ukázat návštěvníkům a to nejenom pražským.
2: Zní to a vlastně i vypadá, když se podíváme na web poznejvltavu.cz, že ta šíře toho programu by vydala klidně na několik dní festivalu. Tak co byste doporučila k tomu, jak si ten den naplánovat, pokud chceme poznat Vltavu co nejlépe?
1: Já bych určitě zvolila výběr městské části a podle toho bych se orientovala. Takže pokud někdo bydlí na Praze 2, tak by se měl určitě zaměřit právě na nábřeží a prohlídky směrem dál například k Dvoreckému mostu. Potom máme velké centrum, je třeba na Praze 7, kde je park u vody, kde participujeme s Prahou 7. Tam je toho také mnoho. Právě z toho parku u vody se dá přejet díky explodnímu expresu do čistírny odpadní v Bubenči a nebo do Trojského zámku, kde je taky mnoho zajímavých věcí.
0: Nebo taky můžete vlastně jít takovou víc jako FOMO cestou, podívat se na program a vybrat věci, které se zároveň prostě nedají stihnout. Jo? Třeba vyrobit krmítko veverkám, deblbě stihnout s nějakým bobřím prostě objevováním u řeky, tak si musíte říct, jestli máte radši bobry nebo veverky a podle toho vyrazit.
2: Zároveň teda bobří objevování probíhá od 10 hodin do 18, takže nemusíte 8 hodin strávit s bobry, ale můžete si třeba dát jenom část programu a stihnout ještě něco
0: jiného. A pak můžete jít surfovat. Bavíme se tady ještě o programu, který je na webu a já tady vidím u spousty těch jednotlivých událostí, že jsou zdarma. Pojďme si říct, jak funguje to, když jsou zdarma, protože ono to vlastně není tak jednoduché, že člověk si vybere prostě položku a jen tak přijde.
1: Spoustu těch míst má samozřejmě omezenou kapacitu díky bezpečnosti, prostorovým možnostem a tak dál. Takže je potřeba se na mnoho míst registrovat, což je velmi jednoduché, když si najdete událost na webu, podíváte se na to, tak hned poznáte, jestli je nutná rezervace nebo není, protože vidíte bublinu u události.
2: Stejně tak poznáte, jestli je ten program bezplatný nebo právě za nějaké vstupné. Některé ty věci jsou tam aktualizované, že už se třeba zrušily, ale zároveň ten program je stále aktualizovaný a vy jste správně upozorňovala, že protože máme 3 dny před festivalem, tak spoustu těch věcí už se plní, takže možná by si měli lidi pospíšit. Konkrétně třeba na ty plavby, předpokládám, že tam je to s tou kapacitou dost jasné.
1: Tam je to jasné, ale zrovna plavby nejsou na rezervaci. Takže si jenom prosím hlídejte časy a přijďte trošičku dříve, protože ta kapacita může být opravdu plná.
0: Normálně, jako kdybyste někam jeli, tak jak jste zvyklí prostě. Vím, že to je složitý program, je tam dlouhý, strávala jste s tím hodně času příprav. Kdybyste ale měla třeba tak nějak, co vás první napadne, na co se těšíte jako návštěvnice, třeba nejvíce, co byste si vynechala ujít?
1: No, zrovna tenhle rok by právě, už jsem zmiňovala ty plavby, ale já jako ráda vždycky spojuju příjemné s užitečným a myslím si, že plavba z Rašinova nábřeží směrem k novému Dvoreckému mostu s komentovanou prohlídkou architekta si i pro bude moc zajímavá, takže tu bych se rozhodně nenechala ujít.
0: Vy si můžete celý program prohlídnout na webu poznajvltavu.cz. 28. září je ten den, kdy si můžete s Vltavou začít pořádně tykat a taky třeba ještě najít místa, která jste neznali, naučit se stavět hráze a starat se o veverky. Lenka Hluchá nás pozvala k tomuhle jednodennímu festivalu, městskému festivalu. My moc děkujeme za pozvánku a užijte si moc celý ten den.
1: Já moc děkuju, budu se na vás těšit.
0: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

You one two describe.

0: Tolstoys a starší skladba Describe My Name, dneska už tvorba Tolstoys zní docela jinak a i tu můžete poznávat z našeho playlistu. Teď už ale míříme k závěru 9. hodiny.
1: Taky nás čekají zprávy, konkrétně v 10 dnešní poslední, tak se na ně počkejte.
2: Reconnect, hudební konference a klubový festival Reconnect se už po 6. vrací do Brna. 1. až 3. října, 3 dny, 12 klubů a víc jak 40 koncertů. Lokální scéna i mezinárodní hosté. Můžete se těšit na 5.8G, MAT 213, Floex, Simili Living Life, Tuji Konoriko, Young Widows a spousta dalších. Reconnect zahájí ve čtvrtek 1. října koncert Tata Boys v klubu Fléda. Mediálním partnerem je Radio Wave. Více info na reconect.cz.
3: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
4: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
3: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
5: Co dneska děláte? Koulíte?
6: Přikuluji.
5: To přikulovat je lepší než koulet, že?
6: Ano.
3: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
4: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
7: Radio Wave.
8: Děláme vlny.
7: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Vítězové loňského ročníku exportní soutěže Checking, Radia Wave, Madhouse Express a jejich Little Illusions. No a není iluzí, že už tu máme 10. hodinu za pár vteřin a naposledy je tu Jiří Chábera s dalšími zprávami Radia Wave.
1: Zprávy Radia Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: V pitné vodě v obcích severně od Prahy je nadlimitní množství olova. Lidé z okolí Odoleny vody by ji proto neměli pít ani z ní vařit. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Dany Šalamunové je voda nebezpečná hlavně pro ohrožené skupiny obyvatel. Vodohospodáři už proto na některých místech rozmístili cisterny. Mapa je na webu středočeských vodáren. Problém se týká asi 20 000 lidí. Americké televizní stanice CNN a MS Now spolu s webem Politikou získali zpět povolení informovat o dění z Bílého domu. Informovali o tom poté, co Trumpova administrativa jejich novinářům opětovně přístup zamítla. Americký federální soud předtím rozhodl, že reportéři těchto médií mají mít do Bílého domu obnovenou akreditaci. Přístup jim zakázal americký prezident Donald Trump, který v příspěvku na sociálních sítích minulý týden napsal, že je zbavuje akreditace kvůli tomu, že podle něj šíří nepravdivé zprávy. Média po ranním zákazu vstupu zažádali soud o okamžité slyšení, podle nich se totiž jedná o porušení prvního dodatku americké ústavy o svobodě projevy a tisku. O prodlouženém víkendu v Praze nepojede část metra C mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov, ho nahradí autobusy. Mezi Chodovem a Háji navíc metro pojede jen v omezeném režimu. Dělníci vymění staré dřevěné Pražce za nové z betonu. Divadlo Járy Cimrmana slaví 60 let. Herci oslaví kulaté narozeniny divadelního souboru v Příchovicích u Tanvaldu. Pokří taky novou knihu a vyhlásí výsledek ankety o nejoblíbenější cimrmanovskou postavu. Vybírat ji můžete i vy na webu iRozhlasu s celkem 20 postav, které do ankety nominovali sami herci divadla Járy Cimrmana. Poslední den hlasování je dnes. Pro návštěvníci Příchovic je taky připravená beseda s herci.
1: Sport.
2: Česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech hlídek je vybojovali čeští kajakáři Krejčí, Prskavec a Novák a kanoisté Chaloupka, Kratochvíl a Rohan. V italské Ivreji triumfovali v obou kategoriích Francouzi. V individuálních soutěžích postoupilo všech 13 českých vodních slalomářů do semifinále.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, zpočátku se výjimečně budou vyskytovat mlhy. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 18, na horách kolem 9 stupňů Celsia. To byly zprávy, další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Teď už posloucháte Radio Wave, kde začíná ráno s Terezou a s Filipem.
1: Radio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.

0: Porsche Boy Aventure Life Lifestyle, ještě předtím Do It Like Me, White Pony, Rikoden a Flowden. A my se teďka podíváme za hudbou, která se urodila v našem playlistu před týdnem, takže taková staronová novinka od Computer Kill, brooklynského hudebníka Noaha Shippersa, který tento projekt vede a stojí v jeho čele. No a ve své tvorbě propojuje postpunkovou energii, taky dark wave a synthpop.
1: No a vydává nový single Dry Spell, na kterém právě zůstává věrný téhleté paletě, ale taky zároveň už prý můžeme brzy očekávat nové EPčko, kde ten Dry Spell uslyšíme znovu. Computer Kill se letos vydává na evropská pódia, takže pokud vás to, co pustíme, bude hodně bavit, tak předskočí americkému hudebníkovi Maxi Frajovi na podzimním turné a dokonce i v Praze, což je vždycky velký posvícení. 18. října ve Vršovickém prostoru Kafe v Lese můžete tyhle dva vyslechnout, takže pokud vás teď bude bavit právě Dry Spell, tak 18. říjen je ten moment, kdy se ho můžete užít naživo.
2: Radio Wave.
3: Prostor české scény.

0: Sabrina Carpenter a Man Child, my se teď podíváme za další sérií, která vás může bavit, pokud budete chtít vyhledávat třeba už teď o víkendu na Můj rozhlas CZ, pokud jste tam třeba zhltli sérii o třeba forenzní psychologii, kriminalistice a podobných, tak teď pokračujeme s dalším takovým etickým true crimem, jak sama tady ve studiu před chvíličkou řekla Anna Vošalíková, ahoj.
1: Ahoj.
0: Anna je kreativní producentkou právě další série Víc až po pitvě, tak my teda po pitvě čekat nebudeme a chceme hned teď vědět, co se tam teda bude odehrávat.
1: Tak je to šestidílná série, ve které soudní lékař a patolog Petr Tomášek sdílí své zkušenosti, svoji praxi a snaží se vlastně posluchačům přiblížit celý ten proces od příjezdu na místo nálezu toho zemřelého až vlastně po tu finální diagnózu.
2: Všech těch šest dílů už je v tuhleto chvíli k dispozici v aplikaci Můj rozhlas. Tak jaké jsou jednotlivé ty tematické zaměření právě jednotlivých epizod a v čem se liší ta závěrečná šestá?
1: Ta závěrečná šestá se liší v tom, že to je vlastně takový trošičku osobnější rozhovor právě s doktorem Tomáškem, který sdílí to, co ho vlastně vždycky spolehlivě trošku rozhodí, to, proč on sám se vlastně stal soudním lékařem, a je to takový trošičku osobnější pohled na tu celou problematiku. V těch prvních pěti dílech na druhou stranu se snažíme vždycky na nějakém ilustračním případě vlastně kompartmentalizovat ty jednotlivé procesy, popsat je opravdu od toho prvotního až po ten poslední s nějakými odbočkami třeba k tomu, což

0: procesu tak, že si vypučili vlastně kazuistiky, to znamená případy, na kterých právě ilustrujeme ty jednotlivé procesy toho celého procesu zkrátka. Takže já si myslím, že fungovali velmi dynamicky. Z mailové komunikace vím, že se skvěle doplňovali a oni sami si tu spolupráci mezi sebou velmi pochvalují.
1: K tomu všemu zvukový design od Dominika Budila. A není náhodou, že více po pitvě začalo být k dispozici právě dnes, protože to celé ještě souvisí s programem, který nastane večer. Tak proč bude tématem dnešní Noci vědy zrovna komunikace a jak to souvisí s tou šestidílnou sérií?
0: Je to přesně tak, jak říkáte. 25.9., to znamená dneska, je Noc vědy, kterou vlastně pořádají nejrůznější instituce napříč celou Českou republikou. A my jsme zvolili tu publikaci právě proto, že se do ní zapojuje i druhá lékařská fakulta, ve spolupráci s níž jsme právě tenhle projekt připravovali. A já tady mám připravenou nějakou drobný komentář k tomu, proč je právě komunikace tím tématem. Je to komunikace na všech možných úrovních, od vlastně signálů, které čteme v mozku, až po způsoby, jakými lékaři interpretují, vysvětlují a sdílejí své objevy, což je neuvěřitelně důležité. Program zahrnuje neurovědy a EEG, diagnostiku, diagnostickou patologii, anatomické pitevny, virtuální realitu a je toho mnohem, mnohem víc. A právě já bych ráda využila tuhle příležitost, abych posluchače a posluchačky, kteří třeba zvažují studium nejrůznějších medicínských oborů, pozvala třeba právě do kampusu Plzeňska, kde bude od 18.30 probíhat launch tady té série právě rozhovorem s doktorem Tomáškem.
2: Takže se můžete ponořit do téhle, možná i vaší budoucí práce. My teda opravdu ještě taky víme, že není vhodný pro děti a mladistvé. Tak možná ty jako velmi zasvěcená osoba, jak by si popsala ten vibe, nebo i třeba to vlastně, jakou náročnost nám připravuje tenhle celý pořad, pokud jsme citliví třeba na nějaká jako traumatizující témata a podobně.
0: To je dobře, že se na to ptáš. Určitě to není vhodné pro děti a mladistvé a to varování zaznívá i v úvodu každého toho dílu. Doktor Tomášek mluví o těch tématech velmi otevřeně, sice samozřejmě s naprostou profesionalitou, nesnažíme se budovat žádné senzace, nesnažíme se sdělovat nějaké intimní detaily toho pitevního procesu, ale hovoříme o tom velmi otevřeně a pokud třeba téma jako je smrt, úmrtí mladých lidí nebo i úmrtí v rodině je pro vás citlivé, což asi pro koho z nás není, tak opravdu ten poslech zvažte. Nicméně opravdu se nejedná o podcast, který by si zakládal na tom, aby odhalil nějaké senzace a přinesl nějaké zásadní špeky. Je to profesionální podcast o problematice, která ale není úplně jednoduchá.
1: No a teď ještě možná pro někoho, kdo by se chtěl vyloženě popitvat v tom celém, tak co bys doporučila na ten dnešní den? Jak si to tak rozložit, těch 6 epizod, stihnout je ještě předtím, než třeba dorazíme večer do kampusu Plzeňska na rozhovor s panem doktorem Tomáškem, anebo právě si to nechat se naladit třeba rozhovorem a pak si to v zbytku týdne třeba na to využít i ten prodloužený víkend dát?
0: Myslím si, že to je dobrá otázka a bude velmi záležet na tom, jak moc pitevního obsahu jsou posluchači schopni na jedno sezení zkonzumovat. Myslím si, že se to dá poslechnout na binge všechno najednou, proto jsme to i tak publikovali, protože ono to na sebe do jisté míry navazuje tím, že ten proces je samozřejmě fluidní a dlouhý, takže ho popisujeme celý na té ploše těch 5 prvních epizod. Potom, kdybyste dorazili do toho kampusu Plzeňska, tak se od doktora Tomáška dozvíte i takové trošku osobnější věci. Já jsem třeba chtěla vědět, což v tom podcastu nezaznívá, jestli se třeba bojí, když jede na nějaké to místo nálezu toho zemřelého, jestli se bojí, co tam uvidí, jestli se bojí třeba z nějakého paranormálního hlediska. To mě osobně jako laika v té věci zajímá. Takže úplně záleží na tom, jestli to budete chtít dát celé, což může být trošku náročné, nebo si to trošičku rozvrstvit.
2: Možná si ještě můžeme říct, jak dlouho na to vlastně máme si tuhle sérii poslechnout, když teda víme, že ode dneška je to možnost, tak jak moc na sebe musíme vlastně vyvinout ten tlak, anebo máme pohodu a bude to tam nekonečně.
0: Bude to tam nekonečně, máte super pohodu, protože tohle asi úplně není něco, u čeho bychom rádi ten tlak vytvářeli, takže je to úplně na vás.
1: Až do smrti teda.
2: Přesně. Ideálně. Záleží na vás, kdy umřete, pak skončí možnost si to poslechnout, ale zase budete mít prostě tu pitvu možná ještě mnohem víc. Budete vědět, do čeho jdete. Takže více až po pitvě se dozvíte právě v téhle sérii. Je to skvělý název, s kterým se dá jako hodně pracovat. S náma ve studii byla režisérka a kreativní producentka Anna Vošalíková. My moc děkujeme za pozvánku a taky za pozvánku na dnešní uvedení na Bulovce, takže kdybyste chtěli vyrazit, tak můžete určitě, anebo vyražte jenom na server Můj rozhlas, kde si můžete celou sérii poslechnout. Díky moc, ahoj.
0: Díky za pozvání. Yeah, I'm back.
3: to the bone. I

0: Kimbra a Replay. Snad budete mít chuť hrát znovu a znovu věci, o kterých se budou bavit v dnešním questu. Jaromír Mévald, Šárka Tměhová a Lukáš Grigar dneska po 18. hodině zrecenzují nejenom taktickou strategii Star Wars Zero Company, což je taková novinka, ale taky si posvítí na jeden fenomén. A ten fenomén, Terezo, jsou zrádci. Viděla jsi jediný díl zrádců třeba?
1: Hele, neviděla, ale vím, že tam prostě Vojta Kotek jezdí na koni.
0: To jsem taky viděl.
1: A budu tam pochodně, si myslím. A
0: bude tam
1: Zdíša
0: Pokorná. A taky tam bude Jan Špaček, tak to jsme na to úplně stejně
1: s informacemi. A taky si myslím, že se to prej nějak jako hrozně vyostřilo, že už nikdo jako nepředpokládá, že ty lidi budou spolupracovat nebo že konají v rámci nějakého většího dobra, že nakástovali sami individualistky a individualisty.
0: Hezky. Tak to zní, že by to mohlo být ještě zajímavější než předchozí série. Vy v dnešním questu dostanete takové herní alternativy toho aktuálního televizního hitu. To znamená, pokud vás baví třeba jenom vibe zrádců, tak byste mohli být překvapení, že se to dá přenést i za právě třeba myš, klávesnici anebo kontroler.
1: Takže dnešní quest po 18. hodině se teda poslechněte se zapálenou loučí, jo, ideálně z koňského sedla v kápi.
0: Plný intrik a her.
2: Quest. Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
3: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
2: na rádiu Wave.
4: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Dneska při pátku vás pozveme tak docela magicky na jednu vernisáž a na jednu dernisáž. Vernisáží zahajujeme výstavu a ta proběhne v pražském prostoru Hunt Kastner na Žižkově. Od 18. hodiny můžete vyrazit na zahájení skupinové výstavy A Whole Different Animal, které probíhá k výročí 20-leté právě existenci a funkčnosti Hunt Kastner projektu nebo galerie a připravila jí Laura Aman Marine a vy se můžete podívat na právě výstavu s tématikou narozeninové oslavy, která zaplní hlavní sál i ten menší výstavní project room a představí díla více než 22 umělců a umělkyň, jako třeba Daniela Pitína, Jana Šerých, Jiřího Týna, Zbyňka Baladrána a dalších. Takže kdybyste chtěli vidět českou uměleckou plejádu, tak A Whole Different Animal dneska v rámci vernisáže a takové socializace proběhne od 18. hodiny.
3: A po pražské vernisáži míříme ještě do Znojma na slíbenou dernisáž. Galerie a prostor právě ve Znojmě nabídne od 18 hodin umění do Znojma Site Specific výstavu, která navazuje na stejnojmenné sympózium. Ta představuje tvorbu výrazných českých umělců a umělkyň, jmenovitě třeba Milena Dopitová, Jiří Kovanda, Margita Titlová, taky Karel Kunc a další. Výstava se koná v prelatuře Loutského kláštera, vstupě přes centrum Louka a dnes tam právě tahle výstava končí. No a každá dernisáž potřebuje i svoji afterparty, takže i ta proběhne, můžete se těšit na DJs a taky pop-up s barem, takže po prohlídce si můžete užít i nějakou hudbu a teď už si ji užíváme i s vámi, protože se vracíme k playlistu po kulturních typech. Maggie Rogers před námi, taky Blade, no a za chvíli už se s vámi loučíme a budeme tu vystřídání.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Blade a Blondie 10.52, to znamená, že se blížíme k závěru vysílání s Terezou a s Filipem. S námi už je to Jarda Petřík, ahoj.
1: Ahoj, krásný dopoledne všem.
0: Jardo, ahoj. Co ty a tvoje plány na prodloužený víkend?
1: Já výjimečně letos nevyrazím na Lunchmeat Festival v Praze, pro mnohé možná překvapení, že se tam nepotkáme, ale protože je potřeba podporovat i regiony, tak jsem se rozhodnul zamířit do Českých Budějovic. Konkrétně do Biografu Kotva, kde se dnes a zítra koná druhý ročník festivalu krátkých filmů s názvem Vigu. Můžete tam vidět jak českou produkci, tak vlastně z celého světa. A po loňském prvním ročníku, který jsem taky navštívil, mohu jenom doporučit, obzvlášť pokud budete o víkendu v Budějících a nebudete vědět takzvaně co, a aspoň trochu jste filmový fanoušek.
2: Takže tam opravdu nebudeš hrát, jedeš tam čistě jako návštěvník.
1: Hrát tam pak taky budu.
2: Já jsem si říkala, že to malinko smrdí, tahle pozvánka. Tak pokud byste filmový...
1: Ale není to pozvánka na mě samozřejmě, pokud jste... je to pozvánka já na to... filmový Hlej, festival.
2: Já jsem to z toho udělala, takže pokud vás zajímají filmy nebo jak hraje Jarda Petřík jako DJ, tak můžete v Budějcích zjistit.
0: Tak čau.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách České dráhy.

0: duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Ahoj, tady Karolína Berenová, posloucháte Rádio Wave.

Talk to me, zpívá Robin. A já k vám teda taky chvilku budu s dovolením mluvit. 8 minut po 11. dopolední vás ze studia zdraví Jarda Petřík. Za chvíli zamíříme do Skotska, ale taky trochu do Švédska, protože vlivy skotského grimu a švédského cloud rapu ve své tvorbě propojuje rapper Bloody Shield. A my si hrajeme jeho novinku Gucci Mane. Do 12. třeba taky Fuck Cult, Edův syn a nebo Princess Chelsea. Budu pro vás mít i ukázku z nejnovějšího Hotspotu. No a v odpoledním čase tradičně po 12. hodině telefonát s Jardou Mévaldem, abyste věděli, na co se těšit dneska od 6 v Questu. Určitě se podíváme i za nejnovějšími fasádami nebo houpačkami a 100% dojde na spoustu kulturních tipů na nadcházející první podzimní víkend. Tak hezký poslech.

0: fakt kult, mnohokrát už jsem doporučoval i klavírní verzi tohohle bangru, kterou najdete na Bandcampu fakt kulta, udělám to znova, je taky vynikající, i když má samozřejmě úplně jiný, řekněme melancholičtější a komornější twist. Každopádně před Segou Bodegou nebo Real Estate, kteří na mě vykukují z playlistu v nejbližších minutách, pro vás teďka mám ukázku z nejnovějšího vydání Hotspotu, který jste v premiéře mohli slyšet včera a který se tentokrát zaměřil na fenomény, jako je Bibletok nebo Holy Girl Aesthetics. Přiznám se, že já ani o jednom z těchto fenoménů nevím zblanic, takže si nový Hotspot rozhodně poslechnu, abych se takzvaně přiučil. No a vy můžete taky, a to prostřednictvím právě aktuálního dílu, ve kterém bude mluvit novinářka Adéla Schneiderová a taky farář a moderátor Petr Wagner, kterého od nás z Vejvu díky Hergotu věřím znáte velmi dobře. Společně rozeberou nebo rozebrali třeba to, jak se víra adaptovala na svět sociálních sítí, taky jak blízko má Bibletok k Tradwives a kdy se podobné obsahy mohou začít stávat problematickými. A jestli se tak třeba už neděje, celou epizodu Hotspotu samozřejmě můžete poslouchat na našem webu nebo v podcastových aplikacích. A teď slibovaná ukázka.
1: Hodně se to pojí s tou vizuální stránkou toho křesťanství, ať už je to nějaká třeba pastelově růžová bible se zlaceným písmem, nebo pak jsou na americkém trhu i různé propisky, tušky, kreativní potřeby, které nějakým způsobem na sobě mají i třeba biblické citáty, nebo různé i nádobí, sklenice na kafe, sklenice na maču. A právě celkově tenhle ta jako velká estetika, která se kolem náboženství a křesťanství zejména právě tvoří, tak to vlastně všechno spojuje nějaký jako hashtag Holy Girl Aesthetic a vyloženě je to trend toho, kdy vy vídáte videa o tom, jak se mladá holka líčí a oblíká do kostela, vyloženě je to get ready with me do kostela, vybírá si nějaký ten outfit, většinou pak v průběhu toho svého dne i peče kváskový chleba často, dělá si to kafe s myšlenkou na toho Ježíše a celé to doprovází takové hodně estetické projasněné záběry na čistý, uklizený byt, který je zalitý ranním sluncem, květiny natrhané ve váze a právě ty krasopisné poznámky, které už jsem tady zmiňovala, existují i speciální bible, které mají široké okraje tak, aby se tam dali dávat různé třeba i samolepky a zkrátka se to tak jako vyprazdňuje i do toho estetického cítění a estetické formy mnohem víc, než do toho, co je vlastně v té Bibli jako takové psáno.
2: Toho jsem si taky všimla, vlastně té Bible jako takové, že už to není ta kniha v těch kožených deskách, která je jenom těžká a má v sobě jenom hrozně moc textu, písmenek, ale spíš mi to vlastně připomíná až takový jako DIY scrapbook, kde vlastně si ti lidé, často teda mladé ženy, podtrhávají pastelovým zvýrazňovačem, přesně vytisknou si malou samolepku nebo nějaký obrázek k určitému biblickému příběhu a ten si tam taky

0: Vlastně mě napadá k tomu Holy Girl estetičnu, že často je to i spojené paradoxně i s nějakým jako ženským empowermentem, že to, že budete věřící a budete prostě Holy Girl, tak vám může zajistit i nějakou jako slibnou budoucnost a je to zkrátka všechno takové jako prosluněné, projasněné, má to jasně dané ty mantinely a ty limity. No, na mě pak vyskakovaly i videa typu, že jak vypadá tahle ta Holy Girl, tak je to prostě businesswoman, která si jde a na poradě studuje Bibli a studuje ji zase s krásným růžovým obalem a je to zkrátka neustále jako estetické, ale zároveň je to vlastně strašně paradoxní, protože na jedné straně tady máme i fenomén jako tradwives, který je hodně se s tímto odnožem toho Bible Talku spojuje. Dalo by se říci, že valnou většinu toho obsahu na Bible Talku budou tvořit právě tradwives influencerky.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Podíváme se na dva festivalové tipy mimo Prahu. První pozvánka míří do jižních Čech, konkrétně do Českých Budějovic a ještě konkrétně do Biografu Kotva. Vy můžete dneska a zítra zajít na druhý ročník festivalu krátkých filmů s názvem Vigu. Dnešní program a první screeningový blok startuje ve 4 odpoledne a končit se bude po půlnoci. Zítra se začíná už v 1 a končí se v podstatě až nad ránem. Co se týče snímků, které budete moct vidět, tak žánrově to bude všechno možné od hororů přes dramata až po nějaké experimentální záležitosti. No a dojde jak na domácí díla, tak na zahraniční, ať už z celé Evropy, a nebo i třeba ze Spojených států. Festival Vigu dnes a zítra v budějovickém Biografu Kotva. Druhá pozvánka míří pro změnu na Moravu, konkrétně do Křídel u Nového Města na Moravě, kde se dnes a zítra koná stejnojmenný festival, tedy Křídla. A můžete se těšit na hudbu, na fotbal, sekáč a pár dalších věcí, které se do běžného festivalového programu možná úplně nevejdou. Co se týče muziky, tak letos zahrají například Past, Someday Orchestra, Tulpa Tape nebo Copainy, taky něco, Hrabě Monte Crazy a čeká vás i fotbalové utkání Výběr hvězd versus Křídelská sborná. No a především 2 dny ve vesnické atmosféře Křídel. Festival, který sice nemá velké ambice ani potřebu měnit svět, ale za to hudbu, lidi a atmosféru se zdravou mírou organizovaného chaosu. Přesvědčte se na vlastní kůži. Dnes a zítra Křídla u Nového Města na Moravě.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: V i vysílání České televize.
3: Měli jste byl fajn.
4: V 16 se všechno láme.
3: Je to jiný než s holkou.
4: První vztahy. První rozhodnutí.
5: Říkal jsi, že má holku?
3: Jo.
4: A snaha zapadnout.
5: Jo.
3: To je... Matyáš.
5: Třeba potřeba čas, aby jí to řek.
4: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
6: Je Radek doma?
7: Toho ti nic není.

Petrovsky nedotknutelná na rádiu Wave krátce před 11:45 v pátečním On Airu. Za chvilinku Kayflay, taky Edův syn a nebo Safe Mind. Samozřejmě v příští hodince i telefonát s Jardou Mévaldem. Teď zase jedna krátká informace ze světa umělé inteligence a tetování, abyste tak nějak věřili tomu, že AI už je opravdu úplně všude, tak vězte, že aktuálně se s ní musí častokrát popasovat i tatéři, protože jejich zákazníci stále častěji přicházejí s návrhy, které vytvořila právě umělá inteligence, která sice může být částečně užitečným nástrojem, nicméně praktická stránka věci zároveň taky může velmi pokulhávat. Mnoho tatérů se totiž při tvorbě detailních motivů opírá o referenční materiály, nicméně pokud zákazníci stále častěji požadují návrhy vytvořené umělou inteligencí, které často obsahují chyby, působí repetitivně a vytváří nerealistická očekávání, tak samozřejmě ty výsledky pak podle toho taky můžou vypadat. Což úplně nechcete, když si takzvaně na své tělo necháte vytetovat něco, co se pak z něj zmizíkuje velmi těžko. Detaily na našem webu v sekci Wave News. No a ze světa umělé inteligence zpátky k hudbě, tvořené zatím ještě stále lidmi. Kayflay, Edův syn, Safe Mind.

0: Safe Mind, Standing on Air. My jsme taky on air samozřejmě i nadále pár minut před pátečním polednem. Pokračujeme v dnešním on airu na rádiu Wave z datem 25. září. Princess Chelsea, Forever is a Charm a taky Nadia Kadek, Always Almost Losing You. To jsou dvě skladby, které tu ještě předtím, než odbyde poledne, stihnou.
1: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Šabdžít a na Elmutér. Blíží se nám komunální volby. Za nějakých 14 dnů o 2. říjnovém víkendu si budeme volit zastupitele právě v městech a místech, kde žijeme. No a proč by komunální volby měly zajímat i mladé lidi? Na to se v nejnovějším vydání Impaktu zaměřila Adéla Šponerová. Nebyla na to samozřejmě sama, bavila se s novinářkou Terezou Povolnou. No a společně došli třeba k tomu, že přestože by právě mladé lidi měli komunální volby zajímat velmi, tak podle průzkumu k letošním komunálním volbám plánuje určitě přijít necelých 50%, tedy zhruba polovina. Ty důvody, proč by mělo 20-letého člověka zajímat, kdo sedí v jeho rodném městě na radnici, jsou samozřejmě široké. No a Tereza Povolná k tomu říká, že komunální volby jsou krásným příkladem toho, jak je politické úplně a naprosto všechno. To, jakým způsobem funguje MHD, jak vypadá vaše nejbližší okolí toho místa, kde žijete nebo kde jste se narodili, a spousta dalších věcí, které se vás v podstatě dotýkají v rámci každodenního života a možná si je tak úplně ani neuvědomujete. Změnilo by něco, kdyby mohli lidé volit třeba už od 16 let? I o tom je nejnovější díl Impaktu, který najdete celý k poslechu na našem webu a na podcastových platformách. FedDoc před náma právě teď, míříme do jižního Londýna za touhle sedmičlenou bandou a ukázkou z jejich nové studiové desky, která vychází na začátku října. Tohle je single Call It What You Want.

0: pak tělo, ale důležité je samozřejmě taky charakter, prosím vás. Řekněte to někdo Donut Oliverovi. Tohle byla věc pojmenovaná Buddy. No a ze světa rapu se teď vypravíme za pojmem Nepo Babies, neboli takzvanými protekčními dětmi, protože je to čím dál tím víc nadužívaný termín. V češtině se třeba používá tvrzení, že někdo se narodil takzvaně se zlatou lžičkou u pusy. Jak ale souvisí tenhle fenomén s úspěchem a co je to nepo inflation, to už nám přišel říct do studia náš zprávař Jirka Chábera. Ahoj.
1: Ahoj, no tak toho fenoménu nepo inflation si vlastně všímá americký server Wall Street Journal. On ho konkrétně popisuje na příběhu několika lidí. Můžu vlastně začít asi tím nejvíc výrazným, a to je příběh americké country popové písničkářky Stelly Lefty, která vlastně se, myslím, že letos prosadila svým debutovým albem a dostala se do takové té, do těch jako žebříčků Top 100, a oni si fanoušci začali všímat, že to její příjmení Lefty není její pravé jméno, ale že její pravé jméno je Lefkovsky. Ona je totiž vlastně dcerou amerického multimiliardáře Erika Lefkovskyho. To je šéf obří a zakladatel obřího konglomerátu Groupon. To znamená, vlastně ten Wall Street Journal si začíná všímat, že té úspěšné zpěvačce fanoušci do jisté míry vyčítají, že to k tomu úspěchu neměla tak daleko jako spoustu jiných Američanů a jiných posluchačů.
0: No a co zatím vězí?
1: Tak vlastně čím dál tím víc lidí tu nepotism, vlastně nepo je zkratka slova nepotism, nepotismus v češtině, tu nálepku používá. Zatímco před lety já si vzpomínám na tu kauzu, kterou měla Kylie Jenner, když říkala, že ona je vlastně self-made millionaire with a small loan of $1 million, nebo třeba v roce, myslím, 2023 si přímo taky nepo baby označoval, Hailey Bieber napsala, že je nepo baby přímo na tričku. Ona se vlastně za to jako nestydila. Tak dneska tu nepo nálepku, nepo baby, má vlastně úplně každý téměř. Wall Street Journal tomu termínu, a ty už to tady předestřel, říká vlastně nepo inflace. Je to nějaké nadužívání a může za to hlavně podle toho serveru rostoucí ekonomická a finanční frustrace všech, hlavně tedy mladých fans. Čím dál tím složitější situace lidí na pracovním trhu, rostoucí ceny nájmů, respektive všech životních nákladů, rozevírající se ty nůžky mezi bohatými a chudými, to všechno stojí za tím nadužíváním té kolonky Nepo Baby.
0: No ono, nemusíme chodit daleko, v našem playlistu máme třeba Lanu Del Rey, tak o té se to vlastně říkalo na začátku její kariéry taky velmi, že za ní stojí bohatý tatínek. No a znamená to, že fans teď víc zkoumají background každého, kdo s něčím uspěje?
1: No tak ono, za kým nestojí bohatý tatínek? To já si ještě vzpomínám, že kdysi se ten termín Nepo Baby označoval spíš tak, že když si člověk otevřel tu stránku toho nebo té umělkyně na Wikipedii, tak tam kolonka u těch jako rodičů byla taky modrá, to znamená, že měli vlastní stránku na Wikipedii, že tím pádem byli asi třeba nějak úspěšní. Dneska už je vlastně Nepo Baby možná kde kdo, protože jako vlastně nevím, Wall Street Journal potom popisuje příběh lidí, kteří třeba maminka byla modelka v Jižní Africe, to znamená, že jistě byla úspěšná a vydělala hodně peněz, takže vlastně všechno mohla investovat do toho, aby syn byl úspěšným skladatelem, nebo že dědeček napsal knížku, strýc byl úspěšný podnikatel, lokální podnikatel. To znamená vlastně, a server to asi celkem dobře uzavírá, kdo chce hledat nepo babies, tak je určitě najde v podstatě téměř v každém. Záleží jenom na tom, jak moc rozšíří ten rodinný okruh lidí, kteří na ten úspěch měli nebo měli mít vliv.
0: Ostatně ten fenomén se nevyhnul ani našemu rybníčku.
1: Přesně tak, vlastně to jsem chtěl říct. My se můžeme podívat do toho československého světa. Já jsem nedávno četl skvělý příspěvek na Instagramu od zástupce šéfredaktorky českého Kosmopolitanu. Jan Houška tam popisuje příběh slovenské superstar, popstar Adély.
0: Taky máme v playlistu.
1: Přestože ona si vlastně nikdy nezakládala na takovém tom klasickém. Začínal jsem na slovenském bratislavském sídláku, started from the bottom, now we're here. Tak vlastně zkratkovitostí všech médií se do jisté míry v Americe prosadila hlavně tedy tím, že pochází z té v uvozovkách tedy chudé východní Evropy a často jí tak vlastně americká média vykreslují. Ten příspěvek pana Houšky vlastně vůbec ale není jako kritický vůči Adele a nechtěl bych, aby to tak vyznělo. Spíš jenom ponouká k nějakému dalšímu zamyšlení, abychom si všichni tak nějak uvědomili, že ne každý máme startovní linii stejnou a ten úspěch do jisté míry prostě můžeme podpořit i v lidech, kteří třeba neměli podobnou startovní linii jako spoustu dalších.
0: Detaily na našem webu v sekci Wave News. Jirko, díky, hezký pátek a víkend.
1: Taky díky, ahoj.

0: The Valentine's Happiest Day Ever na Radio Wave. My máme 12:30, no a na telefonu tradičně Jarda Mévald z Questu. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, Jardo.
0: Co ty a zrádci, Jardo?
1: To se zeptal teda toho pravýho, musím říct, no.
0: No, protože já neviděl zatím ani minutu, a to se nebavím jenom o té nejnovější sérii, ale i o těch předešlých.
1: Tak to se zeptal teda zpravstu toho zrovna, který je jediný zrádci pozitivní, protože ostatní na to úplně kašlu.
0: No vida, takže to jsem rád, že ty na to nekašleš, protože v nejnovějším Questu se tak trošku tomuhle fenoménu budete věnovat, takže jsem rád, že teďka nemám na telefonu Lukáše nebo Šárku, ale budete se věnovat taky nejnovější taktické strategii ze světa Star Wars, tak pojďme začít těmi válkami tam ve vesmíru.
1: Dobře, tak já začnu tím, že si musím postěžovat, jo, jednou věcí. Musím si postěžovat, že mě Šárka úplně jako poslala svými argumenty do někam. Já si musím prostě postěžovat tady, aspoň tobě.
0: Dobrá.
1: Je to jenom mezi náma prostě, jo.
0: Rozhodně. Šárka si teďka zaspala už tady vedle mě.
1: ta hra je taktická.
0: Star Wars to... Zero Company, aby jsme byli to úplně přesní.
1: Ano, je to taktická věc. Je to věc, která není nepodobná třeba XCOMu. Ovšem, akorát, že vůbec, jak se říká, jo. Protože já jsem opravdu velký fan do XCOMu, mám rád tuto sérii velmi, velmi. A tady u ní, u této hry, u Star Wars Zero Company, jsem teda cítil spíš takovou jako snahu se tomu přiblížit, ale nikdy se tomu pořádně nepřiblížili. A v mých očích to je velký mínus té hry. A zároveň teda technický stav je úplně příčerný. Že ta hra pořád padá, pořád se zasekává, pořád s ní jsou nějaký problémy. A stává se to opakovaně, je to jako jednorázová záležitost, takže já jsem z ní byl trochu rozladěný, no.
0: No a čím to je? Protože člověk by řekl, že Star Wars, svět by si tohle neměl tak úplně dovolit v úvozovkách. Stojí zatím nějaké malé herní studio, nebo proč se to tak nepovedlo, pokud je to opravdu takhle špatný?
1: Právě že vůbec, právě že zatím stojí to jedno z největších herních studií na světě, Electronic Arts, EA. Uh-huh. A já si myslím, že to bude hodně, a to jsme říkali i v Questu teda, že to bude hodně souviset s tou značkou Star Wars jako takovou, protože takový ten etalon toho, co vlastně jsou Star Wars, tak ten je už trochu posunutý od toho, co skutečně teď to Star Wars jsou. Star Wars to opravdu v tuhle chvíli jenom dojná kráva na peníze. Není tam zatím žádný moc silný, jak se to říká, silný nějaká myšlenka. Mm-hmm. A teď už to je opravdu jenom o tom, jak moc se jim povede vydělat, než jak moc kreativy do toho dovedou dát.
0: Dobrá, takže Star Wars jsme si odškrtli a dáváme takzvaně palec dolů. Co hry, které
1: já
0: nějakým...
1: Já jsem dal palec vodorovně, teda musím říct.
0: Ale, dobře. Dobře.
1: Pořád tam převažuje to, že je to teda ta taktická akční věc, která není fantasy. Jo, takovýhle her je strašně málo. Většinou jsou to prostě fantasy věci, ve kterých to jsou rytíři a chtěli tam po sobě šípama a nějakýma kouzlama. Uh-huh. Tak tady aspoň teda za to, že to jako nejsou ty rytíři, když tam jsou teda rytíři Jedi, takže taky mají meče, no dobře, tak. Ale je to prostě věc, která se spíš jako dotýká tý sci-fi než tý fantasy, takže za tohle to aspoň teda dávám ten vodorovně.
0: Dobrá, a pokud by někoho nezajímali Star Wars, tak i přesto si v dnešním Questu může přijít na své, protože zrádci, kterých jsme se na začátku dotkli, se propíšou i do toho nejnovějšího dílu, který poběží dneska.
1: Je to tak. Šárka, když jsem řekl, že budeme bavit o zrádcích, tak se na mě podívala takovým tím pohledem, no tak to se budeš bavit sám, Jardo. Protože ona taky nesleduje, ale já sleduju hodně. A dali jsme dohromady pár tipů, který kdybyste měli taky rádi zrádce, tak kdybyste si chtěli zahrát vlastně tu jejich herní variantu, tak máme tam pro vás minimálně 3 tipy, čím si zpříjemnit čas mezi těma jednotlivýma epizodama.
0: Vida, takže laďte Quest dneska v 6, dozvíte se víc. Jardo, já moc děkuju a přeju hezký víkend.
1: I tobě, i našim posluchačům, i posluchačkám. Ahoj.
0: Vracíme se zpátky k muzice, před námi Group Love nebo Šimon Holý.
2: Quest. Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
3: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
2: na rádiu Wave.

Jestli sledujete nový queer seriál z produkce České televize s názvem Filter, tak jste určitě zaregistrovali i muziku, která ho doprovází. Má ji na svědomí Šimon Holý. Vyšla i jako samostatné EPčko pojmenované Unfiltered. A teď jste z něj v pátečním On Airu na Waveu poslouchali song nazvaný I'm in Love. Pokračovat už budeme do Německa za reperkou s kurdskými kořeny, která si říká Ebow, a jejím singlem Arbeit.

0: Lily Allen, Non Monogamy, 12 hodin 52 minut, páteční On Air na Wave pokračuje s domácími Aida De Young, Mr. Pie a stihneme taky Essence Martins.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Když jsem se včera ve vysílání bavil s Karlem Veselým o jeho nové knize Touhy a sny, která se věnuje posledním čtyřem dekádám historie naší země prostřednictvím popových hitů, tak v souvislosti s poslední kapitolou věnovanou rapu, protože co si budem poslední roky ovládá streamovací platformy hlavně rap, tak Karel Veselý zmiňoval, že radši už ani nebude predikovat smrt tohoto žánru u nás, protože už tak učinil několikrát a nikdy se nestalo. No, vypadá to, že na úmrtí rapu je pořád ještě opravdu brzo. My si v playlistu aktuálně hrajeme třeba hned dva náctileté rapery. Tím prvním je Don Bart 001, který má za sebou čerstvou maturitu. No a tím druhým je Toby, neboli Tobiáš Půlkrábek, kterému je ještě o něco méně. Teprve 17-letý rapper aktuálně vydal debutovou nahrávku Nejlepší přítel. Hostují mu na ní jména jako Lautzvan nebo třeba Jantrej. A my si z toho releaseu hrajeme věc nazvanou Pools. Tohle je Toby.

0: Darko Donna Claire, Dancehall and Party. No a od domácí muziky teď za domácí architekturou mám na mysli pozvánku na poslech nejnovějších fasád, které se tentokrát vypravily do Mostu, tedy do tohohle města, které v podstatě vzniklo jako takový experiment celé na zelené louce, najednou a podle jednoho plánu. No a teď, když v regionu po mnoha a mnoha letech končí těžba uhlí, tak logicky hledá nový smysl a význam. Série mezinárodních soutěžních dialogů s názvem Supermost má pomoct najít odpověď. Tu největší supercentrum právě vyhrálo Studio Bistro a MandaWorks. V nejnovějších fasádách prozrazují, co chtějí změnit jako první. Celý díl poslouchejte na našem webu wave.cz a v podcastových aplikacích. Teď si poslechněte ukázku.
1: Já kdybych měla převzít takovou slavnou hlášku z jedné slovenské nejmenované reality show, tak byste se na to město museli nějak nacítit a navnímat ho. A mě by zajímalo, jaká byla vlastně ta vaše prvotní zkušenost s Mostem, anebo možná ještě, co jste si třeba představovali, než jste tady začali působit, jak na vás to město vůbec, jaký na vás dělalo dojem předtím?
2: Tak to zodpovím já, protože to je moje nejoblíbenější otázka. Protože jako já jsem si o Mostě předtím nic nemyslela, než jsem tady byla, než tady Kristýna začala dělat, řešit vizuální smog. A měla jsem o tom, jako znám prostě seriál Most, skrz ten jsem teda na ten Most koukala, měla jsem asi většinový názor, nebo názor jako většina společnosti prostě, že Most není nic moc. A pak, když jsem sem přijela, tak... Já jsem byla úplně jako v šoku. To bylo zrovna takový vtipný, já jsem měla červený kalhoty, žlutý sako a chodí Kristýna tady byla na jednání. My jsme pak jeli na jednání do Litvínova, takže já jsem tady měla hodinu času, jsem tady sama chodila po Mostě, po tom centru. A když jsem po třetí potkala jednoho pána z hlík, říká, já už vás vidím dneska po třetí. Říkám, já vím, protože jsem tady vypadala trochu jako exot. A strašně se mi tady líbilo, hned od začátku. Prostě ty, jako je tady vidět opravdu ta energie, která je jeden z těch pilířů toho našeho návrhu. To není tak, že jsme si to vymysleli. Protože tady je strašně vidět, kolik se tady jako investovalo, nejenom ale peněz, ale tý opravdu lidský energie, tý touhy, tý místo zlepšovat. Je tady úplně vlastně úžasná úroveň tý zprávy o veřejný prostranství. Jo. To bychom se opravdu v Praze mohli nechat jenom zdát těch jako záhnů, co tady je, tak, jak je tady čisto. Jako v tom je to vlastně obrovsky inspirativní to město. A jako já prostě jsem si vymyslela takový slogan, že jako Most stačí přijet. Prostě stačí přijet a vlastně vidíte, že je to tady už cool, jako cool už teď. Takže přijďte.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jestli máte rádi vernisáže a nebo dernisáže, tak teď rozhodně zbystřete, protože pro vás mám dva tipy, kam zamířit na zahájení / ukončení výstav. Začneme tím ukončováním ve Znojmě v galerii a prostoru. Dneska od 18 hodin proběhne dernisáž a následná afterparty výstavy Umění do Znojma. Což je taková site-specific záležitost navazující na stejnojmenné sympózium, která představuje tvorbu výrazných českých umělců a umělkyň v běžně nepřístupných prostorách prelatury Loutského kláštera. Po prohlídce vystavených děl bude večer pokračovat afterparty s DJs a pop-up barem. Mezi vystavujícími můžete najít Milenu Dopitovou, Jiřího Kovandu, Veroniku Bromovou, Epose 257, Karla Kunce, Vladimíra Turnera, Veroniku Gabrielovou a nebo Jana Nálevku. Vstup je volný a jak už jsem zmínil, výstava se koná v prelatuře Loutského kláštera. Vstup přes centrum Louka. To bychom měli pozvánku do Znojma na dernisáž a afterparty a teď zůstaneme jednou vernisáží v Praze. Hund Kastner představuje výstavu s názvem A Whole Different Animal, což je skupinovka k 20. výročí téhle galerie, kterou kurátorsky připravil Jan Kratochvíl a Laura Aman-Marín. Výstavní projekt s tematikou narozeninové oslavy zaplňuje hlavní výstavní sál i menší projektrum a představuje díla více než 20 umělců a umělkyň. Mezi jinými Daniela Pitína, Jana Šerých, Jiřího Tchýna, Zbyňka Baladrána, Josefa Bolfa, Olgy Karlíkové, Evy Koťátkové nebo Kláry Hosnedlové. A Whole Different Animal, vernisáž skupinové výstavy v prostoru Hund Kastner začne dneska v 6.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Playák.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
3: Hudební mix Rádia Wave.
0: Hudební mix
1: Rádia Wave.
3: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

Decentní kytary a písničkářství z Austrálie, tohle je dvojice Armlock a jejich singlovka Half Time. Když už jsme u toho času, tak je 13 hodin 42 minut, pokud by vás to trápilo. No a v téhle hodince jsme si hráli nějaké ty české mladé rapery, ať už to byl Darko Don a nebo někteří další, Toby třeba, no ale Česká republika na tom není, v tom není sama takzvaně. Slováci nás docela solidně dohánějí s těmi mladými a čerstvými jmény na rapové scéně. Dalším dobrým příkladem je třeba Taomi, který má aktuálně venku pětiskladbové EPčko a vy z něj právě teď uslyšíte věc pojmenovanou Heapsa.

0: Nao a Lian Lavas a jejich krásně houpavá soulová spolupráce nazvaná Woman. 10 minut před 14. v pátečním on airu na Waveu. Za chvilinku zamíříme do Švédska za Young Leanem a jeho spoluprací s FKA Twix. No a do celé stihneme ještě třeba Lady Wolf Hole a nebo Baby Tate.
1: Podzim v Praze bude patřit rapu. A$AP Rocky, Don't Oliver, Vlad nebo ESTG v Praze. Velká jména, nové objevy a pořádná dávka rapu naživo. A$AP Rocky, 4. října O2 Arena, Vlad 8. října Meat Factory, ESTG 18. října Rock Café, Don't Oliver 30. října O2 Arena. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Tak asi, na ní zehraj si.
1: Blue Wandy za námi a před námi nový Liars, kteří se taky už 12. října představí v pražském klubu Punktum, ale pokud nemáte lístky, tak vás to nemusí až tak zajímat, protože je vyprodáno a žádné stěhování do většího prostoru nebude, protože prý sami Liars si vyžádali, že chtějí hrát v nějakém komorním prostředí. Nicméně varianty, jak přece jenom Liars naživo vidět, tady ještě jsou. Jen to budete mít možná trošku dál, i když záleží, kde se nacházíte. Pokud někde na severu Moravy, tak to ve výsledku do Krakova na Unsound Festival zas až tak daleko oproti Praze mít nebudete. Protože právě na letošním Unsoundu se Liars představí taky, konkrétně o pár dnů dřív, v pátek 9. října, a představí tam vlastně i celkem speciální set a vystoupení v souvislosti s 20-letým výročím desky Drums Not Dead, kterou by měli zahrát komplet, takže pokud máte tuhle desku rádi tak jako já, tak varianty, jak vidět Liars naživo na podzim, tady samozřejmě stále ještě jsou. No a my si od Liars pustíme něco úplně nového, z chystané desky, která by měla být na začátku příštího roku, singlovku Ice Pick Kalamazoo.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Do nejnovějších houpaček, pokud jste ještě neslyšeli, si Míša Sladká pozvala gynekoložku Ester Hladíkovou. A to hned na dva díly, protože rozhodně je o čem mluvit. Ten první je věnovaný hlavně gynekologickým zdravím ženy, ať už má či nemá děti. A vy se tak můžete dozvědět, na co všechno by se gynekolog měl ptát a jaké otázky by mu naopak měly pacientky klást. Jak vypadá zdravá menstruace a proč není v pořádku, když ženu každý měsíc paralyzuje její PMS? O tom všem jsou houpačky s gynekoložkou Ester Hladíkovou, první ze dvou dílů, který pro vás Míša Sladká připravila. Celý ho samozřejmě najdete na našem webu a v podcastech. Tady je ukázka.
1: Nerada slyším to, že to nevadí, že nemenstruujete, ve smyslu to jako vůbec nemenstruujete, třeba čtvrt roku nebo půl roku, žádná menstruace nepřichází, to budeme řešit, až budete chtít děti. Což za mě teda není zcela ideální postup.
2: Mám z vás pocit, že jedna z důležitých zpráv, kterou vy vysíláte do světa, je i, že se nemáme jako ženy úplně snadno a bez otázek smiřovat s nějakými typy diskomfortu, který můžeme svádět právě na cyklus a na nálady a na hladiny hormonů. Můžeme si k tomuhle říct něco víc?
1: Ano, to je moje oblíbené, nemusíš to vydržet, protože často ty ženy si vyslechnou, ať už, a vlastně už od začátku té menstruace možná doma slyší větu, to musíš vydržet, já jsem to taky tak měla a taky mě bolelo břicho a taky mě bolela hlava a taky jsem krvácela a tohle se s nimi vlastně může nést celý ten jejich život, protože pak přijde třeba zrovna to těhotenství, které ne vždy je úplně ideální a příjemné, a nebo porod, který může být prostě náročný až traumatizující, nebo další obrovská kapitola kojení, která taky dost často umí zanechat šrámy na duši a často ta žena prostě z i nejbližšího okolí slyší jenom to, že to musí vydržet, že prostě musí zatnout zuby a překonat to a vlastně někdy takhle něco překonává úplně celý život.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Kam dneska za živou muzikou, pokud se vyskytujete na Moravě, tak pro vás mám tip do ostravského provozu, kde můžete vidět kultovní Screamo čtveřici z Chebu Esa z Lesa a jako support zahrají polští Quiet Quiet, kteří rozhodně nebudou potichu, protože hrajou post-hardcore a mat rock. Tahle dvě jména dneska po 8. večer v ostravském provozu. Brněnský kabinet Muz zve pro změnu na francouzské trio Birds in a Row, které maže hranice mezi screamopunkem a post-hardcorem. O support se potom postará kalifornská písničkářka Catherine Moore. V kabinetu se dveře otevřou v 7. A ještě jeden tip, tentokrát na jich Čech. Strakonice a ostrov 1415 dneska ovládne Ventolin se svými acidovými šílenostmi.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Casablanca.
0: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

Když nám bylo míň, tak se jmenuje audiokniha, kterou můžete aktuálně poslouchat na našem webu nebo na audioportále Můj rozhlas. Čas na ní máte do 25. října, takže přesně ještě měsíc. Jedná se o dílo Olivera Lovrenského, které bylo často pojmenováváno jako Trainspotting generace Z, protože je zaměřený právě na mladé kluky, kterým je zhruba 16, žijí v Oslu a propadají se stále hlouběji do světa drog a násilí. Šest zhruba půlhodinových dílů, jak už jsem zmiňoval, najdete k poslechu na našem webu a na audioportále Můj rozhlas. No a tenhle syrový debut se ve své psané podobě stal téměř okamžitě bestsellerem i díky šťavnatému rapovému jazyku a taky empatii i humoru, se kterým vypráví o současné generaci mladých norských mužů ze znevýhodněných a přistěhovaleckých komunit. Tak jestli jste ho třeba i četli a chcete si poslechnout audioverzi, čas na ní na našem webu a na audioportále Můj rozhlas máte do 25. října.

0: A pak, že fujara a reggaeton nepůjdou dohromady. Vidíte to, DJ Gap a Nick Leon v remixu dokázali, že ano, tohle byla za mě výborná věc pojmenovaná Bloom. Martina Foldinová, která sedí naproti mě, se usmívá, takže asi souhlasí, ahoj.
1: Ahoj, souhlasím.
0: Vynikající věc, zdravíme na Slovensko, samozřejmě za chvilinku Market nebo Yumi Zuma. My, když jsme si tady předávali ráno mikrofon, tak jsme se bavili, co nás čeká o víkendu, zmiňoval se Lunch Meet, já jsem zmiňoval filmový festival nebo festival krátkých filmů v Českých Budějovicích s názvem Vigu. Ty jsi mi prozradila, že budeš takzvaně tady v baráku vysílat, takže nemáš plánu jinak vůbec nic?
1: Mám toho v plánu spoustu a bude to velmi náročné, krom toho, že budu i v sobotu, i v neděli vysílat na Radio Wave, protože já se stěhuju, Jaroušku, a budu balit krabice a nosit krabice a jezdit výtahem nahoru a dolů, takže už máme první fázi za sebou, tak takovou první polovinu máme za sebou a teď v neděli nás čeká druhá půlka. No tak já si prostě vždycky odskočím do proskleného studia, pak se vrátím zpátky za svojí lepenkou a hromadou krabic a bude to krásný zážitek.
0: Tak hlavně, jestli máte dost baránovek, to je samozřejmě
1: máme.
0: Základ. Užijte si odpoledne s Martinou i samozřejmě víkend v její přítomnosti a já se na vás těším zase příští týden.
2: Reconnect, hudební konference a klubový festival Reconnect se už po šesté vrací do Brna. 1. až 3. října, 3 dny, 12 klubů a víc jak 40 koncertů. Lokální scéna i mezinárodní hosté. Můžete se těšit na 5-8G, MAT 213, Floex, Similivin Live, Tuji Konoriko, Young Widows a spousta dalších. Reconnect zahájí ve čtvrtek 1. října koncert Tata Boys v klubu Fléda. Mediálním partnerem je Radio Wave. Více info na reconnect.cz.
3: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

energická baby queen, teď na vlnách rádia Wave se úsměvem na tváři, teď už v proskleném studiu taky Martina Foldinová, 9 minutek po dnešní 15. hodině odpolední, pátek 25. září právě teď v tento okamžik. No a Martina Foldinová tady pro vás ve studiu až do dnešní 18. hodiny. Za tu dobu stihneme novější i starší kousky u nás v pravidelném playlistu, prozradím nějaké ty kulturní tipy, jak můžete strávit nadcházející víkend, no a samozřejmě nabídnu taky nějaký redakční obsah. Tentokrát mezi něj bude patřit třeba ukázka z aktuální epizody našich chudáčků. Koukneme společně na pořad, ve kterém se věnujeme vzdělávání, tedy na naši studovnu. No a do třetice všeho dobrého a zlého nabídnu taky ukázku z bonusové epizody naší z Brusu nové série Stělesnění. Tak v následujících třech hodinkách to opět bude velmi různorodé, tematicky ze široka to uchopíme. No a teď už zase další muzika. Před námi třeba Buffs s trackem Peacocking už za chviličku, ale teď ještě v playlistu stihneme zastavení na domácím repovém hřišti. Don Bart 001 teď na vlnách Radia Wave s trackem Mario Balotelli. Zavzpomínáme i na svět fotbalu.

0: Co všechno znamená žít život na vysoké nožce? Musíte u toho snídat šampáňo a můžete pak ještě na party tančit s ostatními v mašince? Naši chudáčci na Radio Wave se tentokrát zamýšlí nad tím, co to znamená mít úroveň, a vlastně oba zavzpomínají na momenty, kdy oni sami jednou či dvakrát úroveň skutečně měli. Před námi teď ukázka z aktuální epizody Našich chudáčků.
1: Já si vybavuju situaci, když prostě Kamila šla nějakou módní přehlídku v Mánesu, když jsme spolu začínali chodit. Mm-hmm. Ta přehlídka byla jako super, já jsem byl někrát na módní přehlídce poprvé a naposled, jako bohužel, teď to zní jako, že jsem od té doby, co jsem si seznámil s Osmany Lafitou, tak jsem vlastně na módních přehlídkách jako doma.
2: Protože já ji mám doma furt.
1: No, ale tam byly takový ty jako nejspíš teda finančně dobře situovaný a úspěšný chlápci, který měli ty jako obleky a chodili tam právě s tím jako šampa, ale na těch oblecích neměli prostřižený vzadu ty klopy. Víš, že měli prostě sešitý z toho krámu.
2: To měli pučený třeba. Klidně.
1: No, nebo to pučený, nebo...
2: No, prostě nevěděli vůbec
1: no, přesně. A, jako, a to je vlastně pro mě jako trochu si takový jako signifikantní, nebo nějak to mám prostě spojený s tím, prostě jako dáme si to šampáňo.
2: A rozumím.
1: A budeme světoví. A koupíme si tady to sako a neprostřihneme si klopy. A vlastně stejně tak všichni trochu prdíme, i když se u toho bavíme
2: hrnečku,
1: o
2: hrnečku stop!
1: I když se u toho bavíme o Shakespeareovi.
2: Ježišmarjo.
1: Stalo se ti někdy, že jsi byl pozvaný na nějakou takovouhle jako party, kterou si prostě jako z úrovní svojí etikety dazdale prostě vůbec jí nestačil? Nebo víš, jako že jsi říkal jako sakra, tak co si vezmu na sebe a jak tam budu vypadat?
2: Ale jako určitě, ale vždycky jsem tam někoho měl, co je dobrý, podle mě. V návodu pro to, jak se ocitnout na požvečírku je dobrý, když na tom požvečírku někoho máte.
1: Jako nějakého parťáka.
2: Parťáka,
1: prostě.
2: No, s kterým se můžeš smát ostatním. To mám rád, hodně.
1: A teď to podle mě tam ale dělají všichni, co tam přijdou.
2: Je to možný.
1: Tak jsou všichni ve stejný pozici. Je to možný. Že každý si o sobě ale myslí, je to... že tam nepatří vlastně.
2: No, jasně, je to důležitý. Nikdy jsem nezažil takovou aristokracii, že prostě by přede mnou bylo 18 příborů a já bych to ne. Víš co, to jako ne.
1: Ne, jako musí tam být nějaký ten klasicistní sálek.
2: Jo, tak víš co myslím, yes. Ty stolečky s ubrusama, jak jdou až dolů k zemi.
1: Klavírista tam taky sedí
2: nějaký. Mohl by být.
1: Jasně.
2: Říkáme mu Šampáňo. Antonio Šampáňo.
1: Antonio Šampáňo.
2: Tam hraje prostě a švrdlá tam na fujaru, ale...
1: Za tím klavírem.
2: Za klavírem, on na nohy hraje. Nicméně měl jsem pocit, že ty lidi se stejně chovají k tomu všemu jako hovada.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: many savages roaming the street.
1: I'm a savage.

0: Trapový kolektiv Brockhampton a taky Danny Brown na společném tracku Buzzcut teď v pátečním odpolední na rádiu Wave, ale já už mám pro vás jeden kulturní tip a tentokrát nebude o muzice.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát vám totiž přináším jednu pozvánku na festival, co se týče divadelního světa, a můžete ho navštívit už od dnešního dne v pražském prostoru Venuše ve Švehlovce. Je to tedy divadelní přehlídka s názvem Wild, která představuje a je zaměřená na queer a LGBT plus tematiku. Představuje vlastně docela jedinečnou platformu tohoto druhu v českém divadelním prostředí. Ta letošní dramaturgie festivalu představí celkem široké spektrum současného performativního prostředí, umění, a to od autorského divadla přes performance a instalace až po vlastně hudební nebo výtvarné projekty. Pokud se chcete kouknout na kompletní program, a já vám to doporučuji udělat, tak to můžete udělat velmi jednoduchým způsobem na jejich webových stránkach venuše.v/švehlovce.cz/festivaly, tak přesně do této sekce, když zabrousíte, tak se můžete na webu kouknout na kompletní program a této festivalové přehlídky, která trvá mezi 25. a 29. zářím. Já se dívám do toho programu a když se dívám zrovna na ten dnešní večerní čas, tak vám můžu rovnou doporučit jedno divadelní představení, jednu divadelní premiéru, kterou můžete ve Venuši zažít právě dnes. Nese název Chlípnice, což je vlastně divadelní adaptace kultovního románu polského spisovatele Michala Witkowského, která představí syrovou, vtipnou a taky docela nepřikrášlenou sondu do trans a homosexuální komunity. Představení Chlípnice je v režii Daniely Špinar a já myslím, že to zní jako víc než zábavný večer. Takže pražský prostor Venuše ve Švehlovce, divadelní přehlídka, to je to slovo, které hledám, Wild, teď mezi 25. a 29. zářím, koukněte na program kompletního festivalu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy rádia Wave.
2: Kulturní tipy na rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Casablanca.
1: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 7 večer na rádiu Wave.

Výtečná jako vždy, toto byla Anna Vaverková se skladbou Polepšovna na vlnách Rádia Wave v pátečním odpoledni. 15 hodin, 41 minut k tomu, no a Anu Vaverkovou budete mít možnost slyšet i v momentě, pokud si zapnete letošní dlouhohrající a třetí studiovou desku domácí kapely Good Times Only. Proč zmiňuji Good Times Only? No právě dnes jim u nás na YouTube Radio Wave vyšla z Brusunova Radio Wave Studio Session, kterou si už v tento okamžik můžete pustit. Zároveň si můžete pustit na webu Radio Wave rozhovor, který proběhl právě po zmíněné Radio Wave Studio Session, kterou odehráli živě v našem proskleném studiu. 4 skladby a taky jedna speciální hostovská zastávka na skladbě Terapie potom smích. Mat 213 taky dorazil k nám do proskleného studia, aby podpořil své přátele Good Times Only. Já vám rozhodně taky doporučuji podpořit, jak už to bude poslechem zmíněné studio session z našeho proskleného studia, a nebo poslechem aktuální nové dlouhohrající desky, protože za mě osobně rozhodně to nejlepší album, které Good Times Only zatím vydali, a já se těším, co bude dál a jak to bude s jejich kariérou vypadat do budoucna. Pokud už třeba máte najetou tu jejich letošní desku a máte z ní velkou radost, třeba jako já, tak připomínám, že kluci budou křtít třeba ve středu 7. října v brněnském podniku Kabinet Mus, a pokud jste pražští, tak můžete stihnout ten pražský křest, který proběhne 21. listopadu v pražském podniku Meat Factory. Tam by měla mimo jiné dorazit třeba i zmíněná Anna Vaverková. Další muzika každopádně teď v playlistu Radia Wave, teď už hudebník Computer Kill a jeho novinkový single Dry Spell.

0: Tolik anglická formace English Teacher. Formace, která získala třeba i prestižní cenu Mercury Prize. Rozhodně doporučuju poslech jejich debutové desky, za kterou právě toto ocenění získali. Možnost jsem ale měla slyšet je třeba i naživo a to bych vám taky vřele doporučila zažít, pokud někdy budete mít kapacity, prostor a třeba taky finance na to, aby se vám to povedlo. Další muzika před námi do 16. hodiny odpolední. Silné ženské hlasy, bude to Fiona Apple nebo domácí Athena Chlebová se skladbou Vobluda. Já vždycky s velkou radostí, když vidím jméno Fiona Apple, skloňuju právě její hudební kariéru, její tvorbu na vlnách Rádia Wave. Je to má velká oblíbenkyně, tato americká hudebnice, vlastně teď 49letá hudebnice, je to neuvěřitelné, jak to letí, tak je v skutku talentovanou hudebnicí, která vydala celou paletu alb, taky dostala celou řadu ocenění a to s velkým právem. Já jsem zrovna nedávno měla takové období, kdy jsem se vracela zpětně ve svém volném čase k kompletní diskografii Fiony Apple. Rozhodně vám doporučuji, jak to bude starší tvorba, tak i ta novější, i ty její poslední desky. Všechny stojí za vaši pozornost a taky vám rozhodně doporučuji pustit si nějaký ten živák, který dozajista můžete najít třeba na YouTube. Takže americká hudebnice Fiona Apple, my si budeme pouštět skladbu Please, Please, Please, ještě předtím, než odbije dnešní 16. hodina odpolední.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Stage Rádia Wave.
3: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
3: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích.

Tolik zasněná balada FaceTime od domácího hudebního dua, které se ukrývá za pseudonymem Media Service. To vše teď na vlnách Rádia Wave v pátečním odpolední, 7 minutek po 16. hodině. Ještě jednou ahoj, krásné a příjemné odpoledne. Jak jsem zmiňovala, je pátek, dnes tedy 25. září, což je den, kdy slaví svátek všechny zlaty a zlatuše, takže pokud někdo z vás poslouchá, naprosto tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího k těm dnešním jmeninám, no a zlatám a zlatuším, jak už to tak bývá ve zvyku v mé vysílací směně, budou směřovat následující skladby u nás v playlistu. Bude to třeba novozélandská formace Yumi Zuma, taky hudebnice Kaja, no a teď nejčerstvěji Bloody Shield, což je vlastně taková kombinace vlivů skotského grimeu a taky švédského cloud rapu, protože to si vybírá jakožto zvukovou paletu hudebník Bloody Shield. Pojďme si pustit jeho hudební novinku, tady track s názvem Gucci Mane.

0: Jak může vypadat gap year? Johana Hořáková v nové studovně na Radio Wave mluví o své cestě na pacifickou hřebenovku po maturitě, nebo taky o tom, jak změnila pohled na selhání. Ptá se jí kolegyně moderátorka Aneta Štokrová, to znamená, že před námi je teď ukázka z nové epizody studovny, celou ji ale hledejte a najdete na webu Radio Wave a taky ve všech podcastových aplikacích.
1: Ten gap year pro mě byl strašně důležitým obdobím, protože mě to přinutilo najít si identitu mimo studium, které předtím bylo mým celým světem.
2: Říká Alex Lebrie, která si dala roční pauzu mezi studiem bakaláře a magistra.
1: Tím, že jsem chtěla jít na magistra do zahraničí, tak jsem úplně propásla přihlášky na české univerzity, protože jsem ani nepočítala, že na českou univerzitu půjdu. Jenže asi 2 týdny před podáním přihlášky do zahraničí jsem někoho potkala. A nám obou bylo jasné, že si nepřejeme vztah na dálku. Jsem tehdy vyhodnotila, že do školy se můžu vždycky znovu vrátit, ale že tímto člověkem si jsem dost jistá a že tomu chci opravdu dát šanci. Myslím, že zpětně to byla správná volba, protože do školy jsem se vrátila a s partnerem máme za týden svatbu.
2: Tak to byl hezký příběh od Alex, která svůj gap year věnovala hlavně práci a akademickému výzkumu v Česku. Častější ale je, že lidé gap year stráví cestováním. A to nám přiblíží moje dnešní hostka Johanka Hořáková, která po maturitě vyrazila například na pacifickou hřebenovku. Vítej ve studovni.
3: Ahoj, moc děkuji za pozvání.
2: Co pro tebe znamená gap year?
3: Já jsem si tu definici upřímně googlila, protože vlastně nevím, ale pro mě osobně je to prostě rok právě po studiu, kdy můžu dělat něco, co chci já, vlastně něco, co je mimo studium, něco, co mě samotnou rozvine a posune někam dál jinak než takhle vyloženě akademicky.
2: No a jak jsi to měla ty?
3: Já jsem nad tím dlouho přemýšlela, jestli si ho dát nebo nedát a nakonec jsem se rozhodla, že pojedu prostě do světa. První jsem byla ve Švýcarsku, potom jsem odjela na Havaj a nakonec jsem se vydala na pacifickou hřebenovku.
2: Jak jsi to měla s tím rozhodnutím? Jak jsi třeba představovala svůj výběr vysoké školy, nebo jsi hnedka řekla, teda budu cestovat, nebo říkala jsi, že jsi váhala? Tak jak to bylo?
3: Já jsem vůbec nevěděla, co chci dělat. Všichni kolem mě vlastně, nebo ne, že všichni, ale spousta lidí prostě věděla. Já chci být učitel, doktor, takové ty klasické věci. Já jsem od malička netušila, a proto jsem šla i na gympl a potom se blížil čtvrťák a já jsem furt nevěděla. A vlastně celý čtvrťák jsem se rozhodovala, protože to bylo něco, co nikdo moc nechápal, nikdo v okolí to takhle stejně neměl. A vlastně jsem nevěděla, jestli to udělat můžu, jestli to je správně, právě protože mě od toho všichni odrazovali, ale nějak vnitřně jsem cítila, že to je to, co chci a co bych měla udělat. A tak jsem se rozhodla ten gap year potom dát, no.
2: A co ti potom pomohlo říct si, jo, jdu do toho, kašlu tady na i názory ostatních, prostě tohle je ta moje cesta. Co ti pomohlo k té odvaze?
3: Trvalo to strašně dlouho. Já jsem už cestovala i předtím a myslím si, že to bylo dost jako zlomové nebo stěžení v tom celém procesu rozhodování, protože jak kdybych měla z ničeho nic, bez žádných zkušeností prostě vyjet takhle dost daleko do světa, tak podle mě to bude mnohem těžší a nevím, jestli bych to vůbec udělala, ale hrozně mi pomohlo to, že jsem už cestovala dřív, třeba se skupinou nějakých kamarádů, nebo potom jsem byla sama ve Španělsku na Camino de Santiago a tím, že jsem se takhle jako oťukávala nějak jako postupně, tak potom jsem jako si byla jistá dost na to, abych prostě vyjela sama.
4: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
5: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Lil Yachty a Southside na společném tracku na vlnách Rádia Wave, teď už ale další festivalová pozvánka.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát vás zvu na Lustr, což je festival největší mezinárodní přehlídka ilustrace a komiksu u nás a taky dost jedinečná příležitost vidět to nejlepší a nejčerstvější ze současné ilustrátorské tvorby a to vše na jednom místě. No a tím jedním místem je myšlena Holešovická tržnice Hala 17 v Praze. Jde tedy už o 13. ročník festivalu ilustrace a komiksu, který můžete navštívit do 30. září. Program už je v plném proudu. Ta hlavní výstava letošního ročníku se vlastně nazývá Krajina 2.0 a bere si tak nějak do hledáčku lidský vliv na naše prostředí. Najdete v ní kresby přímo z terénu, různé paměťové mapy zajímavých míst i post-apo komiksy spekulující o krajinách budoucnosti. No a i letos je výstava Národní salonek zaměřená na jednu konkrétní lokální scénu, no a tentokrát bude řeč o Portugalsku. 13. ročník festivalu ilustrace a komiksů k vidění v pražské Hale 17 v Holešovické tržnici. Lustr festival do 30. září. Rozhodně doporučuji kouknout na kompletní program festivalu, kde můžete najít celý soupis, ať už to bude návštěva, komentovaná prohlídka celého areálu, která je třeba v rámci programu zdarma, anebo to bude nějaký placený workshop.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Dopis pro vás, můj kočár.
5: Jak daleko může člověk zajít, aby ochránil někoho, koho miluje?
6: Našla si dopisy od Jane?
7: Bohužel.
5: Příběh lásky, tajemství a rozhodnutí, která už nejdou vzít zpět.
8: Sepsal jsem závěť a peníze odkázal vám.
5: Slečna Austenová.
9: Jsme spoutané na věky.
5: Premiéra minisérie 6. října na ČT Art a v iVysílání.

Irská postpunková formace The Murder Capital teď na vlnách Radia Wave v pátečním odpoledni. A ze světa hudby na chvilku do světa filmu. Chtěla bych vám říct pár slov o aktuálně do českých kin nastupujícím dokumentu, který teď můžete zažít právě i v českých kinech. A nepůjde o žádný menší film než o českého kandidáta na letošní Oscarovou nominaci. Jde tedy o film dokumentární snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Debutující režisérka Pepa Lubiacky v něm vlastně vypráví o svém bratrovi, který žije na ulici a je závislý na alkoholu a taky o různých souvisejících rodinných traumatech. Jak píše Pavel Sladký na serveru iRozhlas.cz v sekci Kultura ve své pravidelné recenzi, tak jde o velmi osobní, formálně výrazný snímek, který využívá i umělou inteligenci. No a pokud jste o tomto snímku ještě vůbec neslyšeli, tak se osobně velmi divím, protože se tady tento dokument nezjevil jen tak. Je to tedy snímek, který získal cenu pro nejlepší dokument na letošním festivalu Berlinále a který tedy Česko následně vysílá na letošní Oscary. Snímek Pepy Lubojacky, jak píše Pavel Sladký, je hluboce osobní. A to samozřejmě, protože autorka v něm sama vystupuje, zachycuje sebe, taky své blízké v různých vyhrocených emotivních stavech, no a sdílí s publikem vlastně věci, o kterých, jak sama tvrdí, vlastně dřív nikdy nikomu neřekla. Film ještě navíc z části sama snímala na telefon a taky následně sestříhala, takže pokud chcete znát vícero detailů z aktuální recenze, tak koukněte na server iRozhlas.cz do sekce Kultura. Já sama osobně jsem ten film ještě neviděla, ale myslím, že pokud máte podobný vkus jako já, tak vám bude velmi bohatě stačit třeba vůbec jenom trailer, abyste nahlédli do té vizuální palety, kterou vám Pepa Lubiacky nabídne, a jakým způsobem se rozhodla vlastně ten aktuální dokumentární snímek vyprávět. A myslím, že stejně jako já budete chtít jít okamžitě do kina. No a teď už zase další muzika u nás v playlistu, tentokrát tedy americká hudebnice Kayflay, moje velká oblíbenkyně též na vlnách Radia Wave. Pojďme si pustit její singlovku z letošního roku, skladbu Ends.

0: Kde složí hlavu generace Z? Tak to je otázka, kterou si pokládá naše dokumentární série s názvem Nájemníci. Pokud jste třeba ještě náhodou, čirou náhodou nezaznamenali naši sérii Nájemníci, tak bych na ní teď velmi ráda upozornila. Můžete ji poslouchat buď to na webu Rádia Wave nebo ve všech podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas, abych nějak nastínila tu premisu aktuální série, tak si představte Veroniku a Tobiáše, tak to je mladý pár, který chce vlastně úplně poprvé bydlet samostatně. No a naše nová série ho sleduje v průběhu necelého roku a z různých úhlů vlastně tematizuje současnou krizi bydlení. Proč se bydlení stalo nedostupným zbožím a proč může být při hledání bytu to, koho znáte, vlastně stejně důležité jako to, kolik vyděláváte? Tak to jsou samé důležité, podstatné otázky, na které se snažíme hledat odpovědi právě ve zmíněné sérii Nájemníci. Je to pětidílná dokumentární série, kterou pro vás připravila režisérka Barbora Venclová. Ta v současné době dokončuje studium na katedře dokumentární tvorby na FAMU. Pokud by vás naši Nájemníci zajímali, tak ještě jednou připomínám, je velmi jednoduché je najít. Můžete se podívat na web Rádia Wave hned na naši úvodní stránku, případně na naše sociální sítě, kde taky najdete jednotlivé prokliky. Já vám to doporučuji udělat, zejména pokud jste ve fázi života, kdy třeba budete mít před sebou tu cestu hledání prvního společného bydlení nebo jenom vůbec prvního vlastního soukromého bydlení, protože třeba hned ve druhé epizodě našich Nájemníků dostanete celou paletu praktických tipů, z jakých úhledů pohledu se na to bydlení dívat, ať už to bude v podobách smluv, které budete podepisovat, nebo i v nějakých praktických rovinách, jak ten byt vlastně má nebo může vypadat. Nájemníci na Radio Wave k poslechu u nás na webu.
1: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
2: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter, hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Tolik hudebních Pelmistry se skladbou Crushed Detectives na vlnách Rádia Wave. Máme 5 minutek po 17. hodině odpolední, pátek 25. září. Ještě jednou ahoj, krásné a příjemné odpoledne. Martina Foldynová stále za mikrofonem, jenom pro vás do dnešní 18. hodiny. Dnes po té 17. to už za chvilku vám nabídnu ukázku z naší bonusové speciální epizody k sérii Stělesnění, kterou pro vás připravuje kolegyně Adéla Šponerová. A my vždy nabízíme jednu základní epizodu a pak jednu bonusovou epizodu právě z té druhé. Teď uslyšíte na vlnách Waveu za pár minutek ukázku, jaké bylo téma tentokrát, prozradím už za chviličku, ale společně zase míříme k další muzice. Ebow, 36-letá německá reperka s kurdskými kořeny, vydala 3. dlouhohrající album a my si z něj budeme hrát. Arbeit, skladba teď na vlnách Radia Wave.

0: Poruchy příjmu potravy a narušený vztah k tělu si spojujeme hlavně se ženami. Trpí jimi ale taky muži. Jejich problémy mohou vypadat jinak a proto často zůstávají bez povšimnutí. S psychiatričkou Hanou Papežovou mluvíme v druhé doprovodné epizodě naší série Stělesnění o bigorexii, posedlosti, svaly, taky cvičením a užíváním anabolik. Celý tento rozhovor už je teď na webu, před námi teď ale krátká ukázka.
1: To, co vidíme klinicky, to, co vidíme na oddělení, je, že máme častěji hospitalizované muže.
2: V dnešní době více muže.
1: V dnešní době, určitě.
2: Možná teda řekněte mi, jak se to za poslední roky, vy se té profesi věnujete desítky let, jak se to změnilo? Jestli je dnes možná na muže právě větší tlak, více je tedy máte hospitalizované, nebo zkrátka je to třeba i tím, že se to víc pojmenovává. Co jsou ty vaše zkušenosti z té praxe? Co vidíte?
1: Tak my vidíme, že muži přicházejí častěji, přicházejí i s anorexií, i s bulimií, i vlastně s psychogenním přejídáním, vlastně týká se jim jich celé spektrum poruch příjmu potravy. To, co jsou ty důvody, ono jich je daleko více. Je to dané tím, že už se tolik za tu nemoc nestydí třeba, že přece jenom je v populaci a v odborné společnosti vlastně více povědomí o tom, že by se i muži mohli léčit, a potom jsou typické některé diagnózy, které jsou víc u mužů. Jak jste mluvila o té dysmorfii, tak to je vlastně víceméně mužská záležitost, anebo nová diagnóza, která vlastně ještě není v naší klasifikaci, je ARFID, což je vlastně takové onemocnění taky s poruchou příjmu potravy, ale nesouvisí tolik s tou touhou být štíhlý.
2: Můžete mi prosím přiblížit, co tedy opravdu znamená tělesná dysmorfie, jak si to mám představit?
1: Tak tělesná dysmorfie není úplně v současné době v klasifikaci poruch příjmu potravy, ale je s nima vlastně velmi blízká, je popsaná asi 20 let a je taky utajovaným problémem, který vidíme hlavně v posilovnách, a když výzkumníci jdou do posiloven, tak se mnoho těch dat právě nezjistí, protože jsem někde četla, že přiznat se k této poruše je pro člověka, pro muže horší, než se přiznat k závislosti na kokainu. Takže asi je to opravdu těžké se k tomu přiznat, a to, co my vlastně děláme, je, že se snažíme vlastně vytvořit nějaké screeningové metody, které vlastně pomohou třeba rodičům, aby poznali to u svých dospívajících synů a aby tomu nějakým způsobem i s pomocí odborníků zabránili.
2: A jaké jsou teda ty problémy, které můžeme klasifikovat? Co o čím trpí mladí muži dnes?
1: Ta dysmorfie je vlastně o tom, že ti muži chtějí mít co největší svaly s co nejmenším procentem tuku. Takhle je to vlastně definované. A jsou posedlí vlastně tím vlastním zevnějškem, a někdy se této posedlosti říká taky anorexie na ruby. A proč anorexie na ruby? Protože to má biologické, psychologické i sociální důsledky, stejně jako ta anorexie, i když ta touha je vlastně opačná.
3: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Poslouchej na wave.cz, na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Trocha italského rapu na vlnách Rádia Wave v pátečním odpolední, teď už ale další kulturní tip.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No, mám pro vás pár hudebních pozvánek. V předchozích hodinkách jsem nabízela různé kulturní tipy, které se dotýkají víkendu vlastně Prahy, a teď mám pro vás pár takových last minute pozvánek. Pokud si stále říkáte, co dělat s načatým večerem, tak pokud budete v Ostravě, tak rozhodně doporučuju návštěvu prostoru Provoz u řeky, kam si v 8 večer můžete zajít na kultovní Screamo čtveřici z Chebu, tedy na formaci Esa z lesa. To je formace, která se pohybuje ve vodách žánru, jako je emo, hardcore, Screamo nebo post-rock. No a jako support večera zahrají polští Quiet, Quiet, Quiet na podobné žánrové paletě. 8. večerní Ostrava Provoz, doporučuju. Brněnský kabinet Mus otevře brány už v 19 hodin a tady si můžete zajít na francouzské trio Birds in a Row, které tak nějak maže hranice mezi syrovým screamo-punkem a atmosférickým post-hardcorem. No a o support se postará taky kalifornská písničkářka Caitlin Moore. Rozhodně doporučuju, Birds in a Row stojí za vaši pozornost, brněnský kabinet Mus. No a do třetice jedna pozvánka, hudební pozvánka na Prahu, Meat Factory, tady si od 8. můžete zajít na pražské duo Posthudba, které vydalo eponymní akustickou desku a právě dneska jí pokřtí v pražské továrně Na maso. Jako host se na křestu představí taky folkový písničkář Jan Zemft s projektem Člověk krve, který vlastně vychází z tradičního českého písničkářství, inspiruje se ve folkloru, historii i přírodě. No a do třetic

0: se třetí vystupující Tomáš Havlen, tedy jedna polovina formace posthudba, ale který se rozhodl vydat také na solovou tvorbu a v letošním roce vydal skvělou debutovou desku Minulá noc jak jiný život. Doporučuji poslechnout, pokud jste náhodou ještě neslyšeli. Takže takový trojkoncert, dnes trojboj v pražské Meet Factory, posthudba křtí novou desku.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Playák.
2: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
1: Hudební mix Rádia Wave.
3: Hudební mix
2: Rádia Wave.
1: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

Už v legendárním snímku Kmotr se hlava italské mafie, teda Vito Corleone, dušoval, že obchodovat s heroinem je podle něj špinavý biznis a nikdy se do něj nezapojí. Mimo filmová plátna jsou ale morálně založení mafiáni asi spíš vzácností. Italská policie ale přesto teď přišla se zjištěním, že stojí za nízkou úmrtností na předávkování fentanylem. Ano, slyšíte správně, to je téma, kterému se věnujeme na webu Rádia Wave v naší sekci Wave News a zpracoval ho dnes můj kolega zprávař Jirka Chábera. Abych to možná trošku víc nastínila, tak se koukneme na statistiky. Za rok 2024 zemřeli na předávkování fentanylem v Itálii jen dva lidé. V Německu měla tahle smrtelně nebezpečná droga za stejný rok 95 obětí, no a ve Spojených státech to bylo skoro 42 000. Italové ale přitom v užívání drog nejsou svatější než jiné národy. Ano, 2,1% Italů nejméně jednou ročně mělo kokain, srovnatelně s 2,2% Němců. Ano, pokud si ale říkáte, tak kde je to gro té zprávy, tak vězte, že vlastně organizované skupiny zločinců v Itálii se společně dohodli na vetu. Drogy, které jsou totiž pro uživatele život ohrožující, jsou navíc pro organizované zločince dlouhodobě méně vynášející. Mafiáni tak raději právě zůstávají u prodeje kokainu a heroinu. Ta nová droga by totiž mohla takzvaně narušit už tak fungující a výdělečné trhy, no a navíc vyvolat silnější reakci italské policie a úřadu. Tak toliko k prodeji drog a co se týče předávkování fentanylem. Já už jsem hned na začátku říkala, že ta zpráva možná nebude znít tak dobře, jak se to na první pohled může zdát. Pokud chcete podrobnosti, další statistiky a podrobnější informace, koukněte na náš web wave.cz do sekce Wave News. My v playlistu zpátky k muzice, tentokrát tedy domácí hudebník Toby a jeho skladba Pulse.

0: Už jenom párkrát se vyspíme a je to tady. Nová deska Fontaines DC už je téměř na spadnutí. V polovině října se jí dočkáme, bude se jmenovat The Opening Chamber a pak s nimi pojedou, vlastně s ní pojedou obrovské turné, které můžete navštívit napříč celou Evropou. Koukala jsem, ten pražský koncert už je vlastně téměř vyprodán, ale pevně věřím tomu, že když se tam budete snažit a chtít dostat, budete mít velkou vůli, tak se vám to vždycky podaří. Už existují servery, na kterých si můžete oficiálně překoupit vstupenku od normálních běžných lidí a ne od žádných fejkových překupníků, tak možná, když to budete sledovat, tak se určitě nějakého lístku dočkáte. Páteční 18. hodina už je taky téměř na spadu. A to znamená, že před námi je nové vydání herního podcastu Quest, hned potom cestovatelská a outdoorová Casablanca. No a pak už výtečný pleják po celou noc, pokud třeba nebudete mít hudebního parťáka, nebude se vám chtít vybírat muzika na jakémkoliv večírku, tak si prostě nalaďte vysílání Rádia Wave a zábavu máte zaručenou. Já se s vámi pro dnešní páteční odpoledne loučím, upřímně doufám, že budete mít krásný víkend. No a pokud se v rámci něj někdy rozhodnete naladit vlny Rádia Wave, tak se dost pravděpodobně můžeme potkat. Už zítra tady budu od 14. hodiny odpolední, v neděli naopak s tou ranní směnou od 8. hodiny. Mějte krásný víkend.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů.

0: Trenky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Rádio Wave.
5: Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Když si dávno v předaleké galaxii se odehrával podcast o počítačových hrách a vystupovala v něm Obi-Wan Šárková. Ahoj.
4: Nazdar, Jardo, mé volkre.
3: Kvalitní začátek bychom měli.
4: Já ráda říkám, že lépe prostě pod tlakem, ale teď teda to úplně nezafungovalo.
3: Nevadí. My tady dneska nemáme Lukáše.
4: Ano, a přitom je to ten největší odborník na slovo vzatý, co se tohohle tématu týče.
3: Je to historka, kterou podle mě nikdy neříkal, ale Lukáš byl jedním z prvních cosplayerů Star Wars v České republice.
4: Ano, neříkal ji vůbec vlastně pokaždé, když se bavíme o Hvězdných válkách.
3: Myslím, že jsem jí slyšel za svůj život jenom třeba asi opravdu bez přehání třeba 17krát.
4: Já asi taky, no.
3: A já už s Lukášem, já už s ním nemám trpělivost, člověče, jako opakuje, prostě už tady nebudem mít, ne, co?
4: No. To uvidíme.
3: Hele.
4: Když si ho ještě někdy pozveme.
3: Hele, my mu dáme jako úkol, aby vymyslel nový vtipy, a když nevymyslí nový vtipy, tak sorry.
4: Dávám Lukášovi rok, maximálně dva.
3: Uvidíme, jestli se příští týden pochlapí a přijde, ale dneska tady máme téma, které by se mu líbilo. Je to téma totiž Star Warsové.
4: Ano, a ještě k tomu je to Zero Company, což je v podstatě XCOM, a to by se mu líbilo na druhou. Takže jeho chyba, že tady není.
3: Já jsem o tom taky slyšel, že to je XCOM ve Star Wars hávu. A proto jsem se na to hodně těšil, než to vyšlo. Pak jsem to hrál.
4: A už se na to netěšil.
3: Už se na to nemusím těšit, už jo. To hraju, že jo. Ale myslím si, že to je chybné označení.
4: Aha.
3: Že to není XCOM ve Star Wars hávu. A to bych jako rovnou na začátek jak takhle vypíchnul, že pokud jste si taky mysleli, že to jsou ty Star Warsovský XCOMáci, ve kterým budete jako z taktického pohledu udílet příkazy jednotkám a oni je budou vykonávat a budou to proti vám stát nějaký nepřátelé.
4: No, tak máte pravdu.
3: Tak to tam je, no. Ale nemá to vůbec nic společného s XCOMem.
4: A co je pro tebe teda XCOM?
3: XCOM je pro mě to, že ty jdeš do každý mise s tím, že úplně celou tu jednotku můžeš ztratit. A zároveň jako proti tobě nestojí jako příběhový rozhodnutí. Ty příběhové rozhodnutí samozřejmě v XCOMu jsou taky, to ne, že ne. Ale já chci ten rozdíl ilustrovat na dvou hrách. Šárko, říká ti něco jméno Gears Tactics?
4: Ano.
3: Říká ti něco jméno Mario versus Rabbids?
4: Ano.
3: Označila bys to jako za klon XCOMu?
4: Ano.
3: No já ne.
4: No, to máš blbý.
3: Já ne, protože já bych to spíš označil za logické hry, které musíš vlastně
4: logické hry, no to vůbec.
3: Vyřešit, jakoby
4: ne,
3: tu úroveň.
4: Ne, jsou to taktické tahovky.
3: Upřímně ne, upřímně nejsou to taktické tahovky,
4: ale
3: protože
4: jo,
3: ten hlavní prvek, který tam jako vlastně toto říkám, proč to není taktická tahovka. Samozřejmě žánrem ano. Ale tím jako pocitem, jako jaký z toho máš, když to hraješ, tak u XCOMu máš pocit, já chci ještě další tah. Protože prostě ta hra je nepředvídatelná, ve chvíli, kdy se ocitneš jako
4: já
3: na tom taktickém
4: bojišti. Já myslím, že je předvídatelná,
3: bojišti.
4: Když máš 90% na zásah, tak netrefíš.
3: To je, ano. Ale v rámci toho vlastně, jakým způsobem na tebe jsou vrhaný nepřátelé a jakým způsobem vlastně ty můžeš objevovat tu mapu jako celkově, tak vlastně je to nepředvídatelný. Nemáš tam jako jeden přesný daný postup. Zatímco u Gears Tactics i u Mario versus Rabbids a i třeba u právě Star Wars Zero Company, je to příběhový, znamená, máš tam postavy, které nesmí umřít, když umřou, tak nahráváš pozici. Není tam jako, že tak dobrý, tak jako tenhle, o tohohle jsem přišel, ale tím pádem jako hraju dál, protože jako jsem jenom o něj přišel a prostě jako se s tím musí nějak vypořádat. Když ti umře příběhová postava, musíš nahrát pozici.
4: A podle mě v XCOM taky můžeš dostat do fáze, kdy už to potom nejde dohrát, protože ti umřelo moc.
3: Ale z jiného důvodu. Z jiného důvodu. Tady jako se samozřejmě taky můžeš dostat do toho, že ti jako pochcípají úplně všichni, ale když ti pochcípá ten jeden poslední důležitý, ten vlastně, za kterýho hraješ v zásadě, tak musíš prostě nahrávat pozici a nemáš jinou možnost. Nemáš možnost jako já se s tím vyrovnám hro, jdu dál. A to je ten hlavní rozdíl. A to je proč jako já říkám samozřejmě žánrově, je to XCOM. Tím, jak to hraješ, je to XCOM, ale ten pocit, který z toho máš, to znamená, já chci hrát jakoby tu hru jako XCOM, tak ten se nedostavuje.
4: Pro tebe.
3: Pro mě. A nejen pro mě. Nedostavuje se i pro lidi, o kterých jsem se o tom zatím, se kterýma jsem se o tom zatím bavil.
4: Tak já jsem se zase tím bavila se samýma lidma, co říkali, ano, toto je Star Wars XCOM.
3: V tom případě nemají třeba tak silný vztah k tomu XCOMu. Já XCOM považuji za velmi jako povedenou hru až tak, že bych ji třeba zařadil v nějakém třeba příštím roce do nějakého seznamu, což se může stát.
4: A nemusí.
3: A nemusí. Ale je to pro mě opravdu jako naprostej etalon toho, jak když si řeknu taktická strategie, tak prostě to je pro mě ten XCOM a tohle je prostě odvar. Tohle není pro mě ten XCOM, tohle je prostě pro mě odvar. Šárko, s kterýma lidma se zbavila? Co to bylo za lidi? Ukažme si na ně.
4: Byli to lidé, kteří také mají XCOM ve velké oblibě.
3: To je zvláštní, protože já jsem, jako myslel jsem si upřímně, že to jako bude pro všechny fanoušky XCOMu plošně.
4: Mně právě přijde, že hodně lidí to přirovnávalo k takový tý marvelovský tahovce, co ano, vyšla Midnight třeba Sons. Dva roky zpátky. Hmm. Jenom s tím rozdílem, že tam není tak hluboká ta sociální vrstva, že v Midnight Suns docela hodně času trávíš mezi misema na tý základně tím, že teda navazuješ různý vztahy, což tady prakticky není s tím, že třeba je tam půl na půl nějaký jako unikátní hrdinové a pak taková ta stafáž, co ani nemám moc nějakých svých hlášek ano. třeba.
3: K Midnight Sun jsem to taky rozhodně přirovnat chtěl, protože tam v rámci hraní Star Wars Zero Company jsou části, kdy nacházíš se na základně, chodíš s tou hlavní postavou, s tím Hoxem, chodíš prostě po nějaký svojí bázi a to, co můžeš dělat, je přijdu k postavě, pobavím se s ní. Nějakým způsobem prostě jako prohodím s ní pár slov. Samozřejmě leckdy to jsou úplně zbytečný vyplňový slova, ale někdy to jako rozehraje, podobně jako je třeba v Mass Effectu, tak to rozehraje příběhovou misi té postavy. Mm-hmm. Znamená, že můžeš jako volitelně, ale může, ale jako není to nutný k dohrání. Můžeš dohrát prostě jako tato postava zahájila tuto aktivitu, přidej se k ní, anebo nemusíš.
4: No mě právě to, ten XCOMový pocit to ve mně vyvolává i skrz to, že tam běží různý takový časovače, během nichž postupuje nějaká prostě fronta, válka. A to v tom XCOMu mi přišlo, že je taky docela silný element, že musíš prioritizovat různý mise, protože ti tam běží nějaký čas, hlavně teda ve War of the Chosen.
3: Tady to není vůbec tak naléhavý, jako právě v tom XCOMu. Je to spíš jako nějaký umělej časový limit, abys nemohla stihnout v jednom tahu všechno. Ve chvíli, kdy se nacházíš na té taktické mapě, kde si vybíráš, do který mise půjdeš, tak tam máš nějaký určitý počet jako intel bodů, kterýma získáváš vlastně ty mise. Znamená, jdu na nějaký sektor, v tom sektoru odhalím, zaplatím za to třeba 50 intel bodů za nějaký odhalení a to mi zpřístupní misi X prostě. A tahle ta věc, tam je třeba 4 tahy. To znamená, odpočítává ti tam do chvíle, než jako budeš moc jako, než našetříš dostatek intel bodů, aby si mohl otevřít zrovna tuhle. Když se to nestane, tak je to pryč a je tam nějaká další mise místo toho. V rámci toho, že to bylo dobrý přirovnání s těma Midnight Suns, protože ty tam jako rozvíjíš ty vztahy, ale rozvíjíš je vyloženě in-game. To znamená, to, co děláš v těch misích, ve chvíli, kdy jako jedna postava asistuje třeba druhý, to znamená, ty tam máš jako možnost, jako já střílím teďko na někoho, tady je funkce assist, ve který jako vlastně říkám týhletý postavě, aby ve chvíli, kdy já ho zasáhnu, tak aby ho zkusila zasáhnout taky.
4: Jo.
3: A vlastně v rámci toho získáváš nějaký zkušenostní body, do toho jejich přátelství, řekněme, a v rámci toho přátelství za to získáváš nějaký pasivní schopnosti, třeba jako
4: tak
3: když...
4: to je zase víceméně jako Fire Emblem.
3: Ano, ano. A ještě je tam jedna vlastně takový prvek. Ty si říkala, že tam je ta stafáž, což je vlastně jako ta zbytná část toho tvýho
4: to
3: týmu.
4: To jsou ty, co ti můžou umřít.
3: Přesně tak.
4: A nic se nestane.
3: A jsou tam ale jako spousta příběhových postav, u kterých když ti umřou, tak jako nahráváš znova. Není tam jenom ta jedna hlavní. A vedle toho celého je tam ještě jako část té hry, která mi přišla, že je tam jako úplně super navíc, ale jako takovým tím jako okatým způsobem, jak to z toho strašně trčí.
4: Uh-huh. A to je?
3: A to je ve chvíli, kdy se dostaneš do nějaký příběhovější mise, to znamená, tuto misi nelze přeskočit a nelze ji jako ignorovat, tak ty nehraješ jako taktický XCOM nebo taktický Fire Emblem nebo něco takového, ale procházíš to jako v Mass Effectu, procházíš až do místa, kdy začne ta taktická část. Mm-hmm. A to procházení je tam kvůli tomu, aby jsi jako tady 3 intel body našla, protože tam prostě vidíš, jak někdo nakládá nějaký zboží. Tadyhle prostě získáš 2 zkušenostní body, protože si zvedla těžkou krabici. Jo, je to tam fakt strašlivě navíc, jako tohleta věc. A je to tam podle mě jenom proto, aby mohli říct, my jsme tam přidali něco navíc. Jinak tam jako nevidím tam jiný důvod, jako tohleto. Protože zpracovaný je to fakt otřesně. Je to jako, není ta hra na to vůbec připravená, jako aby tam ty postavy pobíhaly tak, jako v Mass Effectu. Je to z toho pohledu, jako z Mass Effectu. A člověk si říká, hej, musel jste tam dávat, jako, nebo tam být třeba já nevím, animačka místo toho třeba. Animaček je tam i tak dost, je tam hodně, a jako vlastně hodně se jde po tom příběhu, vlastně hnedka na začátku, jako seš jako vržená do nějaký situace.
4: No a kde se to vlastně odehrává na časové ose Hvězdných válek?
3: Odehrává se to před epizodou 4, to znamená, že jsme jakoby v tom vesmíru, ve kterém jako existuje Luke Skywalker, Han Solo a tak dále. Ale je to ještě předtím, než vlastně ty klony, ty klonové války, jak bylo, že
4: jo? Než začaly útočit?
3: Přesně tak, než začaly útočit. Mm-hmm. Takže jako zhruba někde tam se pohybujeme jako v rámci té časové osy. Což je škoda, protože vlastně ty autoři jsou zase strašně omezený tím, že jako nemůžou si do toho vesmíru přidat něco úplně jako mimo, jako jsme třeba znali v Knights of the Old Republic, který se odehrál 4000 let před tím letím celým. Mm. A vlastně si mohli jako říct, OK, jako jasně, dáme tam nějaký archetypy, ale jinak, hele, na téhle planetě, protože tam je hezky, tak to tam dáme, tak tady tuhle tu postavu jako uděláme nějak úplně jinak, než byste čekali, rasy zachováme dobrý, ale prostě tady si nemůžou jako pomoct vůbec ničím. Tady si pomáhají tím, že tam je nějaká nemoc, kterou nějaký postavy byly nakažený a ta nákaza samozřejmě se šíří, je zatím nějaký jako hlavní úhlavní nepřítel, který jako šíří a ty se snažíš vlastně v těch příběhových misích primárně bojuješ s těma nakaženýma vlastně.
4: Jo, takže je to virus a je to virus,
3: virus který ti dává speciální schopnosti. Který ti dává speciální
4: schopnosti. No tak to je doslova War of the Chosen.
3: No, dá se říct, že jo. Ale jako ne vlastně, protože ty schopnosti jsou zase takový strašně při zemi. Jo, že vlastně člověk by tak nějak čekal, že ve chvíli, kdy se teda pustili do taktický akce, taktický strategie, která mimochodem na níž dělali právě i lidi, kteří mají na svědomí třeba i Midnight Suns, tak bys čekala, že vlastně budou jakoby v tomhletom žánru pokračovat dál. Ne zpátky, ne jako doleva doprava, ale že budou pokračovat dál.
4: Já vlastně bych to asi nečekala, protože přece jenom je to hra, co využívá slavnou licenci a ty většinou nebývají až tak divoce inovativní v nějakých zaběhnutých žánrech.
3: To je bohužel pravda. Tady se to potvrzuje na 100%, že vlastně máš tu licenci nebo máš vlastně něco, čeho si musíš zuby nechty držet. Což ale paradoxně bylo i v těch Midnight Suns, kde vlastně byl vlastně ten Marvel jako ten hlavní a ty hrdinové, který se využívala v těch misích, ale tam se to podařilo z nějakého důvodu jako udělat tak, že to nebylo podle mustru.
4: Tam to asi fungovalo víc, proto, že vlastně vytáhli míň používaný superhrdiny a záporáky. Ale tady, no, jako je fakt, že ten Star Wars narrativ není možná sám o sobě tak silný, aby to utáhnul.
3: Kdyby to nebylo zaklinčený někde mezi těma epizodama 2 a 3, tak bych si řekl, tady fakt můžou jako všechno. Jenže oni jako udělali to rozhodnutí, že to dali mezi ty epizody 2 a 3, díky tomu tam mají jednu nebo dvě věci, které prostě jsou fajn, ale spoustu další bagáže, která prostě už fajn není a fakt se jí mohli jako takhle snadno zbavit a neudělali to. To mi přijde škoda v rámci toho kreativního rozhodnutí, nebudu je za to nějak penalizovat, jenom na to poukazuju, že to tam prostě je, ale přijde mi vlastně strašně strašně na jistotu ta hra vytvořená, že vlastně ve chvíli, kdy máš jako za sebou tu velkou licenci, jak jsi říkala, máš jako to zasazený v tomhletom časovém jako rámci, tak fakt není moc co tam jako přidávat. A není moc kam se vrtnout.
4: Což zase je otázka, jestli je chyba toho studia, nebo toho, že Disney jim řeklo, no, půjčíme vám licenci, ale za těchto těch podmínek.
3: Je to jasný, no. Velká věc, o které chci mluvit v rámci Star Wars Zero Company, je technický stav té hry. Hraju to na Xboxu, ale mám kamaráda, který to hraje i na PCčku. A stěžujeme si na úplně ty stejné věci, takže asi můžu říct nějakým ohledu, že to prostě je problém obou verzí, případně všech třech, nevím. Na PlayStationu jsem to nehrál. Ale ta hra je v tak neuvěřitelně rozpadlým stavu, ale jako opravdu, že jsem to neviděl u vysokorozpočtových hry posledních několik let. Dalo by se to srovnat klidně s prvním vydáním Cyberpunku 2077.
4: A ten vešel v pohodě na PCčku.
3: Jo, na PCčku.
4: Na PCčku, jo.
3: PS4 verzi ne.
4: Jo, tak kdyby to hrál na PS4.
3: No, tak si představte, že nemáte jinou alternativu, než musíte hrát PS4 verzi Cyberpunku a představte si, že to je ekvivalent vlastně tady.
4: Já naskakuji na tenhle hate train.
3: Budu naskakovat na hate Train Star Wars Zero Company, protože v rámci toho technického stavu...
4: Ten je neexistující.
3: To asi jo, ale je to prostě technický stav, který opravdu je do nebe volající.
4: Volám. Halo, nebe.
3: Je to opravdu špatný. Padá to ve chvíli, kdy bys čekala, že vzhledem tomu, že máš jako tu kamenu nahoře, koukáš na ty hrdiny z ptačího pohledu.
4: Tak ti občas spadne na zem.
3: No ne na zem, propadne se prostě jako texturou a vidíš jako nějakou vodní hladinu, nevím, jak se tam vzala vodní hladina někde prostě, evidentně to je nějaká prostě vrstva úplně někde pod tím
4: to
3: povrchem.
4: To je takový zrcadlo, to se dělává občas.
3: Vím, ale prostě asi to nemáš vidět, takovouhle věc.
4: Já jsem i v Don Volkerovi občas viděla pod povrch.
3: No jasně, ale tady to vidíš fakt furt. Jako opravdu v každém souboji to je. To není jako, že jednou za 10 hodin, ale v každém souboji to vidíš. Framerate padá úplně neuvěřitelným způsobem.
4: Jak je to tahovka?
3: Framerate padá u tahovky. To nechceš.
4: Však to tě nemůže vadit, když je to na tahy.
3: To teda sakra vadí jako takováhle věc. Neustále je tam jako problém v tom, že když jako vybíráš něco z nějakého radiálního menu, tak to vybírání se seká. A když to potvrdíš, tak se to třeba nepotvrdí. Nebo když máš takový ten Overwatch systém, kde jako koukáš na nějaký území, tam jako si označíš tady, když někdo přeběhne, tak ten tvoje postava ho trefí, tak ona tam přeběhne a netrefí ho, protože nevystřelí ani. To se tam prostě děje úplně na denním pořádku, takovýhle věci. A ve chvíli, kdy se tohleto děje fakt jako často, já bych chápal, že bych takovýhle zkušenosti měl 2-3 za celý to dobu hraní. A se tam děje fakt jako neuvěřitelně často. Já jsem to včera večer zapnul, dal jsem to asi 2 hodiny a stalo se mi to minimálně jako třeba 10krát takováhle věc. A to už fakt naštve. Už dokonce měli velký patch, jako v rámci toho, už to nějakou dobu je venku, takže prostě nějaký velký patch už byl, neopravil ani ně. Takže prostě nevím, proč vlastně existoval ta aktualizace, fakt to jako neopravilo nic. A je to i, když používáš funkci Quick Resume, to znamená, že odejdeš od té hry, jako jenom vypneš tu konzoli, nevypínáš tu aplikaci jako takovou, což na PCčku není problém, že jo? Ale u konzolové verze to způsobuje, že minimálně třeba 2-3 minuty po zapnutí, opětovně zapnutí té hry, tak se opět jako dostáváš do frame rateu třeba 4 snímky, což jako hezké, ale nechci to. Jsem z té hry trochu rozladěnej, co?
4: Zkus si vyluxovat Xbox. Měl si koupit nějakou lepší konzole.
3: Ne, ty se mě snažíš tady natlačit do toho, že to je problém technický, na mý straně není, člověče, není. Viděl jsem to i u různých hráčů na internetu, samozřejmě nemají to všichni tyhle ty problémy, můžou to být jako jenom lokalizované věci, ale...
4: Je to tak, špatně jsi vylosoval.
3: Ale prostě děje se mi to a ovlivňuje to ten můj zážitek z toho, takže bohužel. A ještě jednu věc bych chtěl zmínit v rámci týhletý hry nebo týhletý Filipiky.
4: Tohoto nenávistného vláčku, hele, na který já nasadl.
3: Ne, není to nenávistný vláček, já tu hru hraju stále, takže něco v ní je, jakoby něco zajímavého v ní je. Ale to, co vlastně mi přijde, jakože hej, to, na tohletom jste dělali jako takhle dlouhou dobu, tak je příběh. Ten příběh stojí úplně jako za nic. To je opravdu jako taková úplně, to, co si představíš, když jsem ti řekl ty základní kostru toho příběhu, to jako, že tam je nějaká nemoc, že tam jsou nějaký hrdinové, že tam jsou ty klonový, ty, představ si teď ten příběh a máš ho, jo? Že tam jakoby vlastně není nic navíc.
4: To si myslím, že furt souvisí s tou licencí, no. Že jako ty mantinely, co jim Disney nastavilo, asi nebudou kdo ví jaký.
3: Je to takový varování pro vás, kteří byste třeba měli chuť si zahrát taky Star Wars Zero Company, jako jsem to měl já, protože já mám jako rád taktický RPGčka nebo taktický strategie a rád se do nich vrtnu. A tady jsem měl taky tu chuť z začátku. Byla strašně jako snížena tou technickou jako nekvalitou, pak byla snížena tím, že jsem si říkal, hej, OK, já se asi úplně vykašlu na ten příběh a prostě si jenom budu hrát ty taktický souboje a vůbec mě ten příběh nebude tankovat.
4: A tak to mi přijde, že i v XCOMu docela funguje.
3: Ne, ve skutečnosti ne. Já jako samozřejmě v XCOMu je mnohem důležitější ta tak akce samotná, jako ta taktická, než ten příběh, ten globální, samozřejmě. Ale ten příběh mě nějakým způsobem u toho držel. Jo? Samozřejmě je to strašně cheesy, jako ten příběh, je to strašně jednoduchý taky, jako ale bylo vyprávěný dobře.
4: Na XCOMu asi nejvíc funguje takový ten příběh, co si vymýšlím já sama, ale to, jaká je tam ta globální nastavba, to je strašná blbost.
3: Máš naprostou pravdu a tady nemáš důvod a nemáš možnost si vymýšlet příběh sama. Tady ti to láduje ta hra vlastně v každém ohledu, takže ty tam nemáš tu možnost říct si, hej, tady ten prostě člověk, který jsem si pojmenoval.
4: Ten musí umřít, aby ostatní měli důvod truchlet a být hrdinové.
3: Přesně, a tady to vůbec není. Jo? Byť jako jdeš do akce, ty si můžeš vybírat, samozřejmě nemusíš chodit do akce s těma příběhovými postavama, můžeš jít s tím kanon futrem, tak můžeš jít jako s těma hrdinama, který vlastně můžeš postrádat, ale nemůžeš s nima chodit do těch příběhových misí. Jenom s těma kanofutrovejma. Vždycky tam je nutnost mít tu příběhovou postavu
4: to
3: v tom
4: týmu. To mi se zdává smysl, že když je to vedlejšák nějaký příběhový postavy, takže si ji musíš vzít sebou.
3: Ne, do těch hlavních misí.
4: Jo.
3: Do těch hlavních misí, které posouvají ten příběh dál. Ty nemůžeš jít do té vedlejší, příběhový postavový.
4: Jasně.
3: A do těch hlavních musíš vždycky mít to jako důležitýho hlavního hrdinu v tom týmu. Takže jako ono ti to hází takový jako drobný klacíčky pod nohy, který ale si říkáš, ty jo, já chápu, proč to tam asi máte. Já nejsem jako hloupej hráč, který by nechápal vlastně to, že jste za to zaplatili hrozně moc peněz za to, že můžete využívat Star Wars licenci a něco za to musíte dát zpátky. Já to chápu, ale jenom poukazuju na to, že kdyby se někdo chtěl do toho vrhnout po hlavě a říct, hej, XCOM, akorát Star Wars. Tak takhle ta rovnice úplně nefunguje. Je to prostě, jsou tam víc ale, než by se zdálo.
4: Nebo pokud si vylosujete lepší kopie hry, než Jarda, která nebude rozbitá, tak
3: to
4: možná, jo.
3: To nezaškodí rozhodně, no. Bohužel. No, jinak jsem prohledávám svoji hlavu, jestli jsem tam ještě něco nezapomněl v rámci Star Wars Zero Company, ale až na tu jako otřesnou technickou stránku, o které bych tady mohl mluvit hodiny, tak si myslím, že jsme to probrali úplně všechno.
4: A zbytek audiovizuálu? Je to aspoň hezký?
3: Má to hezký momenty.
4: Zní to dobře?
3: Zní to velmi dobře. Jako myslím si, že vlastně všechny Star Warsovský hry od nějakého prvního Battlefrontu 2014, tak vlastně zní tak dobře, jak jen to jde.
4: Až na Outlaws.
3: Outlaws si myslím, že taky zní dobře, člověče. Mně se to líbilo aspoň dobře. Ale myslím si, že vlastně co se týče audiálu.
4: Audia.
3: Tak tam žádná Star Warsovská hra za posledních 10-15 let neměla problém v tomhletom. Že vlastně zní to tak, jak to má. Blástry blástrujou, prostě droidi dělají klap, klap, klap. Prostě
4: uvidíme, co Galactic Racer.
3: Jsou tam droideky v této hře, což je pozitivní.
4: No tak výborně.
3: Kde jsou ty droideky, tak tady jsou ty droideky v této hře. Ale rozhodně za grafiku jako takovou bych to nevyzdvihoval. Jako není to jako úžasně krásný, je to prostě jenom normálně standardně krásný. A myslím si, že PCčková verze XCOMu 2 to pořád jako strká do kapsy. Myslím si, že i Marvel Midnight Suns to strkají dost do kapsy.
4: Musíš si to zapnout na ten PCčku, já jdu na Xboxu. Ne, já už přestanu.
3: Ale jako já vždycky porovnávám tu verzi z té konzole, takže to není tak, že porovnávám jako, teď jsem zrovna řekl, která PCčkou verzi XCOM, protože to je už starší hra, je to skoro 10 let stará hra, tak proto vlastně dávám tu možnost, aby jako zazářila v té nejlepší možný. Ale když porovnám Xboxovou verzi Marvel Midnight Suns versus Star Wars Zero Company, hra o 3 roky novější, tak sorry, Marvel Midnight Suns vypadá mnohem líp teda. A to už si myslím, že je o něčem vypovídající. Je to třeba jenom můj vkus, o čem je to vypovídající, ale myslím si, že když se podíváte na jakýkoliv videa, obrázky, takže to poznáte taky. Samozřejmě ty obrázky jsou možná zavádějící víc, protože ty jsou jako z úhlu, ze kterých na to fakt nekoukáte, zatímco u videa je ta možnost zmýlit se menší. Aspoň myslím teda. Nebo nemyslíš?
4: Ne, já mám jenom pocit, že to je běžná praxe, že
3: to určitě
4: dělají snad všechny hry, jasně, že mají screenshoty z úhlu, který v té hře
3: jasně
4: neuvidíš.
3: Ale na druhou stranu já chci jenom poukázat na to, že u Star Wars Zero Company jsem neviděl jiný screenshoty než tyhle, ty právě ty nahezčený, jakoby, jo, že jako jsem se na tu hru opravdu docela těšil, než vyšla, tak jsem jako docela hltal, jako cokoliv okolo ní vyšlo. A zároveň jsem měl takovou jistou obavu, že přesně tohle, co nastane, tak nastalo.
4: Tak nastalo.
3: Nastalo to bohužel, ale jako neviděl jsem jiný obrázky, než právě ty hrozně hezký, který vlastně vůbec nic o té hře neříkají. Něco, jak když se podíváš na obrázky z FIFA nebo NHL, že jo, to ti taky vůbec nic neřekne o té hře.
4: Mně to řekne dostatek, že je to o fotbale.
3: To by je možná, ale fanouškovi to řekne jako skoro nic, protože jako si řekne, no jasně, ale já to chci vidět v pohybu.
4: Však to je reklama na fotomod, Jardo, co myslíš?
3: No, když jsem zapnul fotomod, tak to spadlo, takže nevím. Takže bych to
4: teď
3: asi
4: už si jenom vymýšlíš.
3: Ne, opravdu to není ani nadsázka, není to ani vymýšlení. Je to jenom skutečný popsání toho technického stavu, který já jsem si zažil, což je mrzutý, ale bohužel je to tak. Šárko, já čekám na tvoji hodnotící stupnici, abych něco tady mohl deklamovat.
4: Já jsem se teďka přečetla, že na tom skutečně dělali lidé, kteří pracovali na XCOMu nebo na Civilizaci, takže je to mrzuté pro studio Bitreaktor.
3: Už jo?
4: Běž jim to napsat.
3: Já už stalo se. Holub už vyletěl.
4: Juliane, jak jsi mohl? Jo, ale on Julian tam už nepracuje. No nic, počkej. No tak tím pádem, kolik z pěti bys dal Star Wars Zero Company?
3: Je to hodně na hraně teda. Hodně na hraně mezi dvěma a třemi zelenými mléky, které vytékají z nějakého divného tvora.
4: Ale fuj.
3: No právě, to je ta technická stránka. A spíš se přikloním k těm třem, protože pořád mám jako důvod to hrát. Jako to, že ta technická stránka mě jako odradila od toho velmi.
4: Je to stockholmský syndrom?
3: To ne, ale je to nějaká jako radost během toho hraní jako takovýho, když se nic nekazí.
4: Je to kaškašský syndrom?
3: Kaškašský syndrom. To nevím, co je, ale musíš mi to nějak vysvětlit ještě potom. Ale je to ta hratelnost, která mě u toho drží.
4: Všechno takže je to jako XCOM?
3: Ne, vůbec. Všechno ostatní je horší, úplně ve všem. A jenom ta hratelnost jako taková, to znamená to samotné hejbání se s těma postavama, vymýšlení, co teď ta postava udělá, tak to by mohlo být jako v podstatě jakýkoliv kabátu a mě by to bavilo. Takže jako to je...
4: A není to nakonec nejdůležitější?
3: Ne. Quest.
2: Na rádiu Wave.
3: Šárko, ty jsi tady zatím profiloval trochu jako takovej zrádce.
4: Já jsem se profilovala jako ďáblův advokát, Jardo.

0: vás baví taky, jako třeba mě to baví, což jako můžu dokázat třeba na tom, že jsem se tam dvakrát hlásil, tak jsme chtěli vlastně dát jako jednak nějaký opravdu maličký rozebrání toho, co to je jako z herního
1: pohledu.
0: To jsi
1: chtěl ty jenom.
0: Já jsem
1: nevěděla jedinej díl Zrádců.
0: A proč ne?
1: Protože mě to nezajímá. Jakoby je to pro mě hrozně nezajímavý reality show koncept.
0: Mě na tom zajímá ta ne realita, jakoby toho sociální vazby mezi lidma. Mě na tom zajímá, jak oni to hrajou.
1: No to mně právě přijde, že ale ty sociální vazby tam hrajou docela velkou roli, že jako je to takový Survivor, ale jenom sociální hra.
0: Ano, ne nezbytně. Je tam možnost...
1: Ano, ne nezbytně. No, ne, co to znamená?
0: No, sociální vazby tam jsou důležitý v té hře. No? Ale to, co tam je ještě možná pro mě důležitější, je to, jakým způsobem ty sociální vazby jako v tom herním prostředí, který tam je, tak jakým způsobem ho dáš najevo.
1: No, proto říkám, že je to jako sociální hra, ale bez toho zajímavého v Survivoru. Hmm? Že je to prostě jenom reality show stojící na sociální hře.
0: Já se teďko dělám do monitoru. Hele, budeme ignorovat čárku, jo. Teď si budeme povídat jenom my dva.
1: A taky jsou to teda vykradený Among Us, ale to...
0: Teď si budeme povídat jenom mimochodem. My dva spolu, jo? Ty, co to posloucháš a já, co...
1: Ty máš ve sluchátku Markuse?
0: Povídám do ouška, jo. Prostě jenom ve dvou takhle to budeme řešit, jo. Ale Zrádci jsou super, že jo. Vojta Kotek, jako...
1: No a já právě jsem chtěla říct, že jsem nevěděla jedinej díl Zrádců, ale věděla jsem nějaký rozhovor s Kotkem po konci druhé série.
0: Bylo to aspoň o Zrádci.
1: Trošku. Říkali, že počkej, že na to měli mnohem méně peněz a museli to natočit mnohem rychleji.
0: No tak třetí sérii ne, tady mají hodně peněz, tady to nemuseli natočit rychle. No. Ale samozřejmě díky tomu, že to je hra skutečně, jakože opravdu se tam hraje, není to jenom o tom, že...
1: Ale nemůžete ji ovládat.
0: No zatím ne. Uvidíme.
1: Všichni budou Zrádci do videogame?
0: Uvidíme. No, oni totiž existují, Zrádci do videogame. Dokonce existují Zrádci do board game, ale o tom se tady dneska bavit nebudeme.
1: Dobře.
0: Ale existuje spousta vlastně alternativ toho, když máte rádi ten koncept, jakoby...
1: tak fakt... městečko Palermo, no.
0: No ono to jako, máš takový respektive... jako, že jsi s tím všenetka hotová.
1: Blood
0: jako.
1: On the Clock Tower, to už jsem taky hrála.
0: Ano, to je lepší, to je lepší přirovnání.
1: No.
0: Ale ještě je tam samozřejmě spousta herních variant toho, že si můžete nainstalovat nějakou hru, ve které můžete zažít velmi podobné pocity, jako zažívají účastníci Zrádců, což já mám z první ruky, dokonce jsem se s některými bavil, někteří, kteří hrají hry, tak jsem se bavil s nima, jestli se to k tomu dá přirovnat nebo ne. Mm-hmm. A oni říkali, jo, něco z toho určitě. A je to právě ta herní složka jakoby toho, že vlastně ve chvíli, kdy máš vysvětlovat něco jako, ne, já jsem to fakt nebyl, já jsem to neudělal, tak to je to sociální, že jo? No. Ale ta herní mi přijde, že je mnohem jako takový to, aby mě nechytili. Jo? Abych jako nebyl vidět u nějakého herního aktu, který dělám vlastně.
1: Ano, to jsou furt Among Us.
0: No, já se k tomu chci dostat. Tak právě ano, děkuji, že jsi to dvakrát propálila už, tak Among Us je skutečně tou hrou, která je nejčastěji zmiňovaná jako pokud máte rádi Zrádce, tak si zahrajte Among Us. Je to takový ten covidový hit, který jsme aspoň jednou hráli během karantény všichni.
1: Pravděpodobně ano.
0: A je to hra, ve který hrajete za takový roztomilý postavičky, který se zabíjejí mezi sebou a jeden z nich je Zrádce.
1: Možná i víc než jeden.
0: Možná i víc než jeden, když to hrajete v opravdu hodně lidech, tak může být třeba 2-3, možná i 4, to nevím, to jsem to nehrál nikdy v tolika lidech.
1: Ono už to teďka má tolik variant, ten základní mod, co jsme všichni hráli během covidu, že možná už všichni můžou být Zrádci až na jednoho člověka.
0: Wow, okay. Tak musíte hledat toho věrného. Teda.
1: A taky to můžete hrát ve VR-ku. A taky myslím, že vzniknul animovaný seriál na motivy Among Us.
0: No ještě aby ne, že jo.
1: No.
0: Podle všeho je dneska seriál, kromě GTAčka.
1: Kromě Zrádců.
0: No, to nevím, čeče. Among Us je jeden typ určitě, který si můžete dát takový jako Zrádčí fix, abyste měli jako i v rámci her dostatečně ozrádcováno.
1: Potřebujete na to teda nějaký kamarády svolný.
0: Ano, ale ti kamarádi můžou být třeba i na mobilu. Nemusí kvůli tomu vlastně žádný jako přístroj, speciální mobil máme asi všichni.
1: Speciální přístroj.
0: Tak pokud posloucháte Quest, tak je jistá pravděpodobnost, že nějaký mobil máte.
1: Možná máte i počítač.
0: Třeba. Možná máte i počítač. A možná máte třeba doma 3-4 přístroje, na kterých se Among Us dá hrát, takže se to dá hrát i doma.
1: Já si hlavně myslím, že se to dá hrát i na hodně, jak to říct, starém notebooku, protože právě proto to byl takovej hit našich karantén, protože se to dá rozjet pomalu i na

0: ledničce dneska už.
1: Druhá věc, která může být takovým vaším jako substitucí za zrádce, tak je hra, která se jmenuje Project Winter. Je to principiálně velmi podobná věc jako Among Us. Akorát se na to díváte z trochu jiného pohledu, je to trošku realističtější, dá se říct. Ale princip stejný, nějaká parta lidí se nachází na nějakém místě, jsou určený na začátku dva lidi, kteří jsou jako takový ty černý ovce a musí v zásadě dělat, že nejsou. A hlavně u toho nesmí nikdo chytit. Musíš škodit.
0: Tam mi přišlo, že to je trošku variabilnější než ty Among Us, kde se fakt snažíš, aby tě nikdo nevěděl, jak lezeš do šachty, kdežto tady si myslím, že jako aktivně to můžeš od začátku hrát jako záporák a stejně vyhrát.
1: To je pravda.
0: A taky můžeš snít svoje kamarády.
1: Kolikrát jsi snědla svoje kamarády, Šárko?
0: Ani jednou, já jsem podle mě nikdy nehrála za zrádce.
1: Není to škoda? Není?
0: Ono to oproti Among Us má ty party výrazně další, že mám pocit, že jako Among Us klidně máš za 4 hodiny hotový, když tohle to bylo vždycky tak jako na 2 hodiny skoro.
1: To je pravda. V rámci toho, že se tady snažíme doporučovat něco jako zrádce, tak ten základní princip tam samozřejmě chybí. Často jako prostě nemáte možnost s těma lidma sedět naživo a povídat si naživo, protože jako když jste všichni na headsetu nebo na sluchátkách a prostě si říkáte, hej, já jsem to fakt nebyl, to fakt jako ne, tak prostě nemáte ten oční kontakt, třeba nemáte tu sociální vazbu na toho člověka.
0: Já řekl bys, že šlíp naživo nebo na dálku?
1: Myslím si, že na dálku, no. Rozhodně. Protože naživo to na mě, naživo si totiž všichni myslejí, že lžu, i když nelžu.
0: Ano, no, protože lžeš pořád.
1: No, ale já nelžu právě vůbec. Jako, no.
0: Jo,
1: ne, opravdu, jako já totiž jsem si vědom toho, že naživo neumím lhát, tak radši nelžu.
0: Takže lžeš pořád.
1: No, cože?
0: Cože?
1: Cože? Ne, opravdu ne.
0: A na dálku teda lžeš, jo?
1: Tak na dálku taková ta lež, co jako nezabolí, tak to je v pohodě. Nebo ne?
0: No nevím.
1: Nevím. Pověz mi to. Udělal jsem takové gesto, které na mikrofonu hodně jako vynikne.
0: A teď lžeš?
1: Ne, nelžu pořád.
0: Dobře.
1: Pořád nelžu.
0: Jo, já si kalibruju svůj vnitřní detektor lži. A tohle to teda zahazuju jako falešná pozitiva.
1: Dobře, a kdybys tam měla ještě přidat nějaký tip, který by se ti podle tebe líbil na tu zrádcovskou social game, nebo na zrádcovskou obecně game, a šel by na to narobat. Já mám ještě jeden tip, takže nemusíš jako...
0: Ve skutečnosti moc nemám, jako... Nevím, myslím si, že tenhle ten koncept líp funguje osobně, že zahrajte si Blood on the Clock Tower, ale taky na to potřebujete docela velkou partu.
1: My jsme to hráli v 10 a bylo to málo.
0: Takže... No, my jsme to hráli třeba v 15 a bylo to tak akorát.
1: Jednu hru jsem chtěl ještě doporučit, není to úplně jako, že přesně ten žánr, nemá to nic společného s Among Us, kromě toho, že to hrajete ve více lidech, ale je to Spy Party.
0: To je docela dobrý tip.
1: Spy Party je hra, ve který se na nějaký party nachází spousta lidí, který ovládá počítač a v tom jste jeden z vás, který ho ovládáte vy. A na celou tu party se dívá snajper a má odhalit toho, kdo je ten...
0: Kdo tam nepatří.
1: Ano, kdo tam nepatří.
0: Kdo nemá být na party. A... Kdo se neumí bavit.
1: A nejlepší na té hře je, že tam samozřejmě to, co je v rámci takovéhohle konceptu, to úplně nejvíc jako těžký udělat, tak realisticky ukázat, že ty ostatní se můžou taky chovat jako lidi a že vlastně vy, jakožto ta postava, můžete mít takový trhaný pohyby, jako může mít občas počítač, což se tam daří poměrně. Mm-hmm. A vy tam máte třeba za úkol, tak tady vyměň nějaký psaníčko, tady jako nasyp něco do čaje, tadyhle prostě sošku prohoď za jinou sošku a ještě udělej jako nějaký tajný vzkaz nějaký jiný postavě, která se na té party pohybuje taky. A snajper na to na celý kouká. Říká si, tyjo, ten plukovník, to je on, ne? Teď on tam teďko zašel jako dozadu. Počkej, ne, to není on, teďko se tam, on se nepohnul za celou dobu. Jaký divný. A tyhle ty jako momenty, které jako tam vznikají, tak samozřejmě jsou hrozně cenný, protože vy se jako slyšíte, jako celou dobu. Ideální je, když se slyšíte a můžete si jako povídat, že no, jsem teďko tady třeba, nebo nejsem tady. A vy tam samozřejmě nic neděláte, stojíte, nešáte ani na myš s klávesnicí. A ten sniper neví. A to je samozřejmě jako hrozně fajn. A taky je to hra, která podle mě dneska už taky bude spustit na všem. Je to teda PCčková věc, ale na libovolným PCčku si myslím, že to jako spustíte, musíte mít internet teda k tomu, ale tak to konec konců musíte mít.
0: Já ty dneska máš úplně takový podivný požadavky na naše posluchače a posluchačky.
1: Já chci,
0: aby
1: prostě
0: měli
1: jenom
0: telefon nebo internet.
1: Já prostě jenom chci, aby se měli dobře.
0: To je od tebe hezký.
1: Já jenom chci, aby se měli dobře, nic víc.
0: Jasně, ještě, že nemají Xbox.
1: Hej. Hej. Dost, jo. Dost, jo. Já mám jenom jedny nervy.
0: Já ne.
1: To je všechno, co jsme vám dneska chtěli říct v tomhletom díle.
0: Tak.
1: Uvidíme, uslyšíme, jestli do dalšího dílu přijde Lukáš, ale já bych mu moc šancí nedával.
0: Já taky ne.
1: Uvidíme, uslyšíme.
0: Uslyšíme.
1: Tak zase za týden.
0: Čau.
1: Čau.
2: Quest od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Don't Oliver, Blood nebo ESDG v Praze. Velká jména, nové objevy a pořádná dávka rapu naživo. A$AP Rocky, 4. října O2 Arena. Blood, 8. října Meat Factory. ESDG, 18. října Rock Café. Don't Oliver, 30. října O2 Arena. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Casablanca. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na Radio Wave.
4: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Radio Wave. Vítá vás, zdraví vás Pavel Sladký. Těším se, že se dneska pobavím o Jižní Americe, že se pobavím o jezeře Titicaca, ale taky o spoustě dalších souvisejících věcích, protože naším dnešním hostem je Honza Rendl. Ahoj.
5: Ahoj, hezký den tobě divákům.
4: Hodně věrní posluchači a posluchačky Casablanky můžou Honzu Rendla znát už, protože tady byl před 6 lety v roce 2020. Respektive on nebyl tak úplně tady, protože jsme natáčeli během covidu na dálku. Neviděli jsme se u toho, ale bavili jsme se o jeho pěším přechodu Jižní Ameriky z Kolumbie do Chile 10 000 kilometrů právě s takovým covidovým závěrem a bavili jsme se o tomhle dobrodružství a dneska se vlastně jako do Jižní Ameriky vrátíme a to kvůli jezeru Titicaca, které ty ses rozhodl, že oběhneš kolem dokola. Proč?
5: Přesně tak. Jelikož jsem strašně dlouho chodil po tom světě, nejenom ten přechod Jižní Ameriky, o kterém už jsme se spolu bavili kdysi, ale potom přechod Venezuely, šel jsem pěšky od Pacifiku k Atlantiku, vlastně z Chile do Brazílie, což byly další kilometry. Potom ještě jednou přes sever Kolumbie, další 2000 kilometrů, tak už se mi to chození trošičku začalo zajídat. No, tak jsem se rozhodl, že přejdu na něco rychlejšího, posunu se o jeden rychlostní stupeň dál, takže proto běh.
4: A začal si běhat, ale nezačal si běhat kolem jezera Titicaca, něco tomu předcházelo, ne?
5: Já jsem běhal kdysi, dělal jsem atletiku, ale je to už dobrých 20 roků zpátky, když jsem do toho šlapal. Něco v těch nohách zůstalo, ale ty začátky samozřejmě byly náročný. Takže loni v září, je to vlastně v podstatě rok, co jsem začal znova běhat, no a rovnou jsem to teda vzal hezky z gruntu, hezky z ostra. Nejdřív jsem v rámci tréninku přeběhl Česko, no a pak rovnou jezero Titicaca.
4: Jaký je to přeběhnout Česko?
5: Je to krásný. Je to krásný, já jsem měl štěstí na perfektní počasí, vyrazil jsem v dubnu kolem Velikonoc, a vlastně za celou dobu mi vůbec nepršelo, takže jsem si to vychutnal. Úžasný lidi na cestě. Fakt jako třeba před Velikonocema se mi stalo, že mě čekali fanoušci u cyklostezky. Tleskali mi, zastavili mě, dali mi celou krásnou velikonoční nadílku s čokoládovým zajíčkem. Bylo to hrozně milý, nebo mě někde někdo pozval na zákusek, na oběd. Hrozně se mi vrátila i víra jako tady v nás Čechy jako lidi, že opravdu jako si dokážeme navzájem pomoct a podpořit se. Občas v dnešní době mi to tady chybí.
4: Mm-hmm. Takže jako velký psychologický efekt ta cesta na tebe měla, jo?
5: Krásně mě to nabudilo právě na to jezero Titicaca.
4: Mm-hmm. No a toho čokoládového zajíčka, toho si na místě snědl, aby jsi doplnil cukry a běžel si dál, nebo co se s ním stalo na Velikonoce?
5: Jo, to byla, já nevím, sedmá etapa, já jsem běžel 10 dní po, v průměru to bylo 51 kilometrů, ale zrovna tahle etapa byla delší, takže už jsem byl na nějakým 60. Těsně před koncem mě zastavili. No a přiznám se, že celý ten pitlík s těma sladkostma i s tím vařeným vajíčkem jsem pak na jednu ránu snědl na nádraží. No.
4: A za jak dlouho jsi teda Česko přeběhl celkově?
5: Bylo to 10 dní.
4: Za 10 dní?
5: 517 kilometrů.
4: Kde jsi začínal?
5: Z Ústí nad Labem do Albrechtic u Českého Těšína jsem běžel.
4: Mm-hmm. Jaký byl ten začátek v Ústí?
5: Krásný, já tam mám babičku, takže já jsem vlastně k babičce dojel na oběd, pak jsem se zvedl a začal jsem běžet.
4: Dal jsi si u babičky oběd a pak jsi běžel dál na východ až jako na konec republiky skoro.
5: Ty první kilometry byly nejtěžší s tím plným žaludkem.
4: No a dá se teda opravdu přeběhnutím Česka natrénovat něco pro běhání v nadmořské výšce, ve které se nachází jezero Titicaca?
5: Ono to samozřejmě nebylo jenom to přeběhnutí Česka, to byl takovej první ostrej test. Samozřejmě v zimě předtím jsem běhal třeba 200 kilometrů týdně. Mm-hmm. Aby tam byl nějaký ten objem, a to Česko byl takovej test, jestli zvládnu pravidelně každý den běhat nějaký větší objem, maraton a víc. Takže to byl ten hlavní účel, ale jinak na samotný ty podmínky vysokohorský, kdy máš vlastně nějakých 40% míň kyslíku, tak to se úplně dobře natrénovat nedá.
4: Mm-hmm. A co jsi zjistil, teď myslím při tom tréninku, ještě před tím, než ses přesunul do Jižní Ameriky, o tom, jak funguje to tvoje tělo pod dlouhodobou zátěží. Nejde o to oběhnout ten první maraton nebo ten druhý maraton, zvládnout první 3 dny, ale potom to, co přichází třeba až po prvním týdnu. Jak to je s tebou?
5: Já jsem zjistil to, co už jsem o sobě tak nějak věděl, že moje tělo extrémně rychle regeneruje a prakticky se mi ta únava nekumuluje, pokud běžím v určitým tempu. Což jsem taky během toho přeběhu Česka zjistil. Já myslím, že předposlední den nebo den předtím, tak se ke mně přidal jeden kamarád. Běželi jsme spolu nějakých 35 kilometrů. A on, protože byl čerstvej, tak běžel trošičku rychlejší tempo. A abych ho nebrzdil, tak jsem taky nahodil. No a další den mě trošku rozbolili šlachy v kotníku. Takže alfou a omegou, jak jsem zjistil, tak je právě to tempo. Chvíli, kdy to člověk táhne až moc nízko, tak při té dlouhodobé zátěži ty zranění začínají přicházet. Takže jsem do Jižní Ameriky jel přesně s tím, že ego musí stranou a fakt systematicky musím držet to tempo někde kolem 6.30 na kilometr.
4: Uh-huh. A máš i nějaké mentální tempo svoje ideální? Teď se bavíme o rychlosti, o počtu kilometrů nebo o nějaké zátěži fyzické. Víš i, co je tvoje mentální tempo, jestli něco takového existuje?
5: Mentální tempo, úplně nevím, co si pod tím teď mám představit, abych pravdu řekl.
4: Jestli to, když ti docházejí síly nebo motivace, jestli je lepší začít zkracovat, nebo jestli se přinutit, nebo jestli nějak se dá pracovat se svojí vnitřní pohodou během toho, co tělo je vystavené téhle zátěži a už to trvá nějaký čas a tak?
5: Já jsem asi tak nastavený v hlavě celkově a tak neústupný, že mě se tohle moc neděje. Já opravdu ve chvíli, kdy mám v hlavě ten cíl, vidím ho před sebou, tak jsem hrozně odhodlaný. Jediné, co jsem měl jako nějaký limit, že kdyby přišly opravdu vážnější nějaký zdravotní potíže, tak to prostě utnu. Že to není už za každou cenu. Když jsem byl o pár let mladší, tak možná jsem třeba i ty dálkový pochody dělal někdy trošičku na sílu, tak to zdraví a taková moje mentální stopka, jako jediná asi.
4: Jo. Když mluvíš o tom, že jsi to víc tlačil dřív, tak to se týká i třeba toho přechodu Jižní Ameriky?
5: Jo, tam určitě byly momenty, kdy teď bych si třeba dal den nebo dva volna a tehdy jsem to opravdu jako pálil kupředu, že jsem trošičku jako na úkor toho zdraví opravdu šel.
4: A co tě nejvíc pohánil tenkrát?
5: Já myslím, že tenkrát to byly nějaký problémy i psychický, který jsem si řešil v hlavě, věci z minulosti, který jsem si chtěl dořešit, a ten pohyb mi v tom pomáhal. Ta hlava se mi vyjasňovala a vlastně i po té cestě jsem absolvoval docela delší takový blok psychoterapii. Právě ta cesta mi pomohla si uvědomit, že v té hlavě je něco, co potřebuje ven.
4: Když běžíš, tak vedeš nějaký vnitřní monolog nebo i dialog?
5: Já už právě skrze tady tu práci, skrze ty terapie, o kterých jsem mluvil, tak vlastně ten pohyb, který dřív pro mě byl víc ventil, tak přešel v čistou radost. Mm-hmm. Takže já si to vyloženě užívám. No, vlastně asi za posledních 10-15 let tak jsem se nikdy necítil tak dobře jako teď.
4: Už nemáš potřebu jako diskutovat o nějakých věcech ve svojí hlavě, protože prostě jenom běžíš, jo?
5: Jo, teď už jenom hlídám tempo a kontroluji si tepy a už jenom řeším běžecké věci, koukám okolo, mám jako radost ze života vyloženě.
4: A hlídáš to pomocí, nevím, chytrých hodinek a takhle, jako vnějším datovým způsobem, anebo spíš spolíháš na to, že intuice a znalost těla funguje?
5: No, já vzhledem k tomu, že za těch posledních 12 měsíců jsem naběhal nějakých 4,5 tisíce kilometrů dohromady, tak už zhruba vím, v jakém jsem tepu, jak se to tělo cítí, a většinou už to je na pocit, když běžím. No, samozřejmě občas mrknu dolů, zkontroluju, ale i podle toho, jak se třeba potím, tak vím, že musím ubrat, že běžím moc rychle, že to úplně jako nesplňuje to, co v tu chvíli chci od toho těla.
4: Ty jsi uběhnul stovku teďka před pár dny, vlastně asi zhruba týden to bude v momentě, kdy tenhle podcast budeme dávat ven a všichni si ho budou moc poslechnout buď na Radio Wave nebo v aplikacích nebo kdekoliv. Tak bolí tě nohy dneska ještě?
5: Ještě trošku cítím, ale došel jsem po svých.
4: Jo, přišel jsi do rozhlasu, jsem do Českého rozhlasu na Vinohradskou 12, došel.
5: V běžeckých botech.
4: V běžeckých botech, ale cítíš to prostě ještě.
5: Trošku to cítím.
1: Casablanca aneb svět na dosah.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Bavíme se dneska s Honzou Rendlem o jeho pokusu oběhnout jezero Titicaca v Jižní Americe. Dejme tomu, že Titicaca zná někdo z lidí, co nás teď poslouchají, úplně jenom jako takový trochu exotický pojem. Tak v jaké nadmořské výšce je, v jakém státě nebo v jakých státech leží a jaké je? A nebo co i ty si o něm vlastně všechno věděl, než si tam vyrážel?
1: Titicaca je jedno z nejzajímavějších jako jezer podle mě asi na světě. Co mě na tom určitě fascinovalo od začátku, že vlastně při tom oběhu tak protnu zároveň dvě země, protože Titicaca je přirozenou hranicí mezi Peru a Bolívií. Bylo taky myšlenka vlastně na začátek, jestli začít v Peru nebo v Bolívii, kde to bude lepší, kde to bude horší. Moje výhoda byla, že vlastně i při tom přechodu Jižní Ameriky, tak jsem velkou část obešel pěšky, tak jsem zhruba věděl, co mě tam asi čeká. Nicméně jezero Titicaca leží v nadmořské výšce 3812 metrů a občas je potřeba vyběhnout i trošičku výš, takže nejnižší poloha 3812, ta nejvyšší během toho běhu 4250 zhruba odhadem. Nějaký převýšení jsem tam taky udělal. A samozřejmě, byť to byly relativně mírné kopečky, tak tady v téhle nadmořské výšce prostě cítíš každý krok.
0: A kde ses teda rozhodl začít?
1: Nakonec ta volba padla na Bolívii, protože jsem si vyhodnotil i z toho, co jsem věděl, že ta Bolívie prostě bude tou těžší částí. A říkal jsem si, že na začátku čerství, tak to zvládnu mnohem líp právě tam. A potom to Peru je přece jenom ta trošičku turističtější část. Respektive prostě z těch méně obydlených částí jsem běžel do těch známějších, významnějších, turistických, až se to zase na konci překlenulo do takových těch opuštěnějších.
0: A když jsi běžel do těch známějších a turističtějších, tak bylo to, že ses měl na co těšit, že tam něco uvidíš, anebo spíš naopak, že v těch opuštěnějších částech tě to lákalo víc? Jaké to bylo?
1: No, na začátku jsem se víc těšil na ty opuštěnější, že uvidíme něco nového, že to bude takové divočejší, autentičtější s těmi lidmi. Ale ono po pár dnech běhu se začneš těšit nějaký ten Noble restaurant na to, že si prostě lehneš do hotelu s teplou vodou, koupíš si dvě pici, vyplásneš se tam a budeš mít tu pohodu. Takže ty preference se měnily v průběhu toho, jak se kumulovala ta únava, protože ta se zkrátka dobře v téhle nadmořské výšce kumuluje. Je to úplně nesrovnatelné s tím, jak jsem běžel třeba Českem.
0: Jak přesný byl ten plán? Vzhledem k tomu, že jsi se rozvrhoval, kde asi budeš nocovat, tak vznikal nějaký mnohadenní plán dopředu, přesné denní kilometráže a místa, kde bylo i třeba zabukované nějaké spaní, nebo si to představuju špatně?
1: Jako bukování spaní si představuješ špatně, protože tady v těchto místech Víma, možná Puna, Juliaky a možná Desagadera, který je na hranici Peru a Bolívie, tak vlastně na bookingu vůbec nic není. Což ale není problém vždycky. Ve chvíli, kdy máš dolary v kapse nebo peníze, tak vždycky se nějak domluvíš i na vesnici, někdo tu postel najde. Ale byl to pro mě výstup z komfortní zóny v tom, že jsem opravdu měl všechno naplánovaný. Mm-hmm. To úplně není můj běžný styl, já prostě jdu a pak si odbočím nalevo, napravo, jak se mi zrovna zachce v ten den. Tady to nešlo, protože tam jsem měl jasně daný velký města, kde byla možnost toho ubytování, kde byla možnost se nějak relativně kvalitně najíst, doplnit to, co tělo potřebuje po tom běhu, koupit i třeba nějaký jonťáky, protože všechno na zádech neutáhneš a tím jsem se musel do velké míry řídit.
0: A ty jsi měl nějakou větší bagáž, kterou si nechal v místě startu a pak už si do toho šel relativně nalehko?
1: Já jsem vlastně do Jižní Ameriky přiletěl normálně s velkým batohem, měsíc jsem ještě trénoval, aklimatizoval se, protože vypálit takhle 40, 50, 60 kilometrů denně rovnou ve 4000 výšce, tak by bylo fyzicky prakticky nemožný pro mě. To by asi nebyl úplně dobrý nápad. Takže nejdřív jsem trénoval, takhle jsem se toulal po Peru. Běhal jsem nejdřív v oblasti Cuska, hodně hory, hodně kopce, aby opravdu ty nohy dostaly co největší zátěž z té nadmořské výšce. A potom jsem se přesunul do Puna, k jezeru Titicaca. Tam jsem vlastně nechal batoh, domluvil jsem se na hotelu, že mi ho tam nechají za pár peněz a přijel jsem do Bolívie s lehkou, v úvozovkách lehkou běžeckou vestou, ona měla asi 5 kilo.
0: Mm-hmm. No a když se aklimatizoval, připravoval, tak šlo ti o to třeba právě to okolí Kuska poznávat? A nebo šlo jenom o to nechat zvyknout tělo, najet na ten správný výkon? Jako chtěl si vidět ta místa, anebo si tam chtěl natrénovat?
1: Jo, vždycky je v tom kus poznání. Já jsem v oblasti Kuska sice už byl, a ne jednou, strávil jsem tam nějaký čas, ale chyběly mi tam některé highlighty opravdu, které mě minuly. Salkantay Trek například, tak ten jsem si ušel, neuběhnul. K jezeru Humantay, který je poblíž, tak jsem si střelil maraton v rámci tréninku. Takže pořád tam byl jednak ten běh a jednak to poznání. Našel jsem nějaký nový místa, nový turistický stezky, kde třeba běžní turisti nechodí, tak jsem si je prostě jenom proběhl na místo, abych je prošel. Takže se to krásně nakombinovalo dvě věci, které vlastně miluju.
0: A ten Salkantay Trek, to je co?
1: Salkantay Trek, to je vlastně cesta k Machu Picchu. Máš jich několik, jedna je ta klasická vlakem, kde jdeš z Kuska, potom Inca Trail, který je placený, je to asi to nejdražší, nebo jedna z nejdražších věcí, kterou si můžeš v Peru koupit, jenom s placeným průvodcem, vyjde na nějakých 20 tisíc. A pak Salkantay Trek, který můžeš jít sám, bez průvodce, nejsou tam žádné povinnosti, můžeš po cestě stanovat, nebo místní tam mají ubytování, nějaký stany, jednoduché ubytování a vlastně 3 dny jdeš z městečka Moepata až k Machu Picchu. Takže krásný trek kolem ledovce Salkantay, potom dolů do údolí, vlastně Peruánci tam pěstou kafe, jsou tam kávový plantáže, takže si vychutnáš i dobrý kafe, perfektní, třeba jídlo připravené z avokáda, z čerstvých surovin, super, super věc, jsou tam všechny ty věmy, který chceš od Jižní Ameriky, od nejvyšších poloh až po džungli.
0: Bylo něco, co tě na Peru nebo při tom návratu do Jižní Ameriky vůbec ještě překvapilo?
1: Co mě překvapuje, tak, že se prakticky nemění. Že ten turistický ruch to zase neníčí tak jako třeba tady u nás, třeba západní Evropu, kde už je opravdu ten overturismus šílený. V tom Peru je to přece jenom pořád v relativně rozumný míře. Byť samozřejmě turistů je víc v oblasti Kuska, to je jasně daný tím, že většina památek je tam, ale pořád tu autentičnost si to do velké míry zachovává, za což já jsem hrozně rád.
0: Mm-hmm. I když to třeba někdy tam, kde je toho turistického ruchu míň, přináší nějaké provozní obtíže, jako jsi zmiňoval s tím bukováním a tak.
1: Jasně, ale tyhle ty provozní obtíže já mám rád. Já rád komunikuju s místníma, klidně se rád vyspím někde prostě na zemi, kam mi hodí kus deky, takže vůbec s tím nemám problém. To je pro mě to koření toho cestování ještě pořád.
0: S jakým pocitem si teda potom startoval na obíhačku, jestli tomu takhle můžu říct? Měl jsi jistotu nějakou vnitřní, že máš natrénováno, nebo naopak si nevěděl, do čeho jdeš, takže to byla otázka i nějaké nervozity nebo čisté těšení, nebo co to bylo?
1: Jo, já jsem byl hrozně natěšený, že po těch dlouhých měsících toho tréninku, tak konečně tady ta chvíle, na kterou jsem se připravoval a že to prostě nějak dopadne. Fakt jsem do toho šel krásně, jako s čistou hlavou. Měl jsem úžasnou podporu jako z domova, prostě od rodiny, od známých, od přátel, fakt od těch nejbližších. A nakonec jsem zjistil, že i podpora Bolivíců a Peruánců je obrovská.
0: Věděl jsi o někom, kdo takhle jezero Titicaca dřív obíhal? Jako ne ve smyslu, že by si šel nutně v něčích stopách, ale kdo ti byl buď inspirací nebo nějakým srovnáním?
1: Já jsem to zkoumal před tou cestou, zajímalo mě, jestli někdo nějaký podobný projekt někdy absolvoval, nepodařilo se mi nic dohledat, nevím o nikom, kdo by něco podobného absolvoval. A vlastně dneska, i když jsou běžecké aplikace, tak by se to pravděpodobně ukázalo, kdyby tam někdo běžel, nenašel jsem nic, takže možná jo, možná si nějaký Indián jen tam tak zaběhal, ale nevím o nikom.
2: Casablanca. Pavel Sladký a jeho hosté, kteří zažili svět na vlastní kůži.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Bavíme se dneska s Honzou Rendlem o jeho pokusu oběhnout jezero Titicaca v Jižní Americe. Kam si doběhl ten první večer? Kde byla tvoje první noc?
1: První večer, já se přiznám, že ani nevím, jak se ta vesnička jmenovala, ale vlastně začínal jsem na peruánsko-bolivijské hranici, na té odvrácené straně, vlastně naproti Punu, to je absolutně neturistické, je to taková vyhlášená oblast pašeráků drog. Tam super. Bylo i určité napětí tady v tomhle směru. Bylo to i znát, protože kousek za tou hranicí je vlastně vojenský checkpoint, což úplně není běžné. Peru ani Bolívie si na tohle to nepotrpí, není to Venezuela. Takže tam to bylo trošičku zajímavé pro mě z toho cestovatelského, objevitelského hlediska. Že jsem uběhl přes 50 kilometrů, že jsem začal celkem zostra a hned první den jsem vlastně nemohl ani sehnat nocleh, tak právě jsem obíhal místní, oni měli zrovna nějakou oslavu, tak nakonec mě uložili nějak u sebe doma.
0: To je hezké, když řekneš, obíhal se místní, já si představím, že si je snad spíš obcházel, teda po 50 kilometrech běhu, ale že jako už terminologicky se to drží, ať už jde přes ten běh přes den, anebo o večerní schánění ubytování.
1: No, než po tom běhu jako vychladneš, tak pořád trošičku popobíháš přece jenom.
0: Jo. Přespal si a ráno si nedočkavě vyskočil v 5.30 a začal si chystat k dalšímu běhu, nebo si vyspával do 10 dopoledne, dopřával si s leháro relax a teprve potom s teplejším sluncem přes den se zdal do pohybu?
1: No, tak jestli něco nejsem, tak nejsem ranní ptáče.
0: Jo.
1: Což je trošičku problém, protože přece jenom jak v Peru, tak v Bolívii, tak si trošičku limitovaný časem, kdy je slunce na obloze. No, ono je to zhruba nějakých jenom 11-12 hodin, za tmy jsem přece jenom běžet nechtěl, protože z toho nic nemám a mě šlo i o ty vizuální věmy, o to potkávání se s těma místníma, o tu nádhernou přírodu, krajinu, protože tam spousta věcí k vidění. Takže jsem se snažil začít aspoň nějak normálně vždycky kolem 8-9, aby těch 8 až 10 hodin tam bylo na ten běh.
0: Mhm. Když si něco takhle potkával z hlediska krajiny nebo někoho z hlediska lidí, tak jak často ses vlastně zastavoval v průběhu toho běhu? Ať už s někým prohodit pár slov, nebo pokochat se horizontem, udělat fotku, nebo

0: těch břehů jezera Titicaca, které byly zajímavé, kde třeba sídlí hejna plameňáků, což samozřejmě jsem se zastavil, vyfotil, pokochal. Takže bylo to různý. Pak samozřejmě přišly i nějaký zažívací problémy, to je pak víc zastávek během dne, protože i tohle bohužel k tomu běhu patří a k tomu, když do sebe dostáváš obrovské množství cukru a sacharidů. Takže potom přišly i dny, kdy mě trápily a sužovaly tyhle potíže.
1: Nebyla to spíš místní strava, bylo to spíš zátěž těla a to, že právě člověk jede hodně na cukrech, jo?
0: Jo, už poznám ten rozdíl s místní stravou, jsem si taky užil svoje v minulosti, takže tohle bylo úplně něco jiného. Protože i ten běh je velká zátěž vlastně pro střeva, on to z tebe prostě vyklepe všechno, co tam je občas.
1: Jaká byla teda ta podpora těch místních, když o ní tak hezky mluvíš? Znamená to, že se o tebe zajímali, kladli dotazy?
0: No, vlastně oni tam podle mě nikdy nikoho běžet neviděli, aspoň z toho, co jsem pak třeba měl možnost se s nima bavit. A já jsem běžel, viděl jsem je kolem cesty, oni tam pasou ty ovce, pasou krávy, obdělávají pole a najednou vidí, jak k ním přibíhá nějaký bláznivý gringo, už od pohledu bělejší a má neočekávanou rychlost, na kterou oni tam nejsou zvyklí, tak jako nakráčeli k té cestě a začali tleskat, začali povzbuzovat, vůbec nevěděli, co tam dělám a bylo jim to jedno. No, takže to bylo krásný. Občas, nevím, jestli jsi byl, nebyl v Jižní Americe, ale v Jižní Americe je velice běžný, že se něco slaví, že jsou nějaký slavnostní průvody, třeba s kapelou. Takhle jsem třeba potkal obrovský průvod, který šel po silnici a ten celý zastavil a začali tleskat. Jo, nebo v další vesnici, tak tam bylo asi 20 lidí, kteří spravovali cestu, tak zase to stejný. Ještě mě poplácávali po zádech, chtěli si se mnou plácnout. Takže krásný.
1: Jako chlapi s krumpáčema.
0: Ano,
1: tak,
0: chlapi s krumpáčema, prostě nechali krumpáče a byli hrozně nadšený, že tam mají něco, o čem se budou ještě tady den bavit. No, nějaký zpestření.
1: Čo to takže, bylo toto?
0: Bylo to hrozně krásný, bylo to takový čistý, autentický, aha, něco, co jsem nečekal. A stalo se třeba, že zrovna jsem měl nějakou krizi a to ti vlije tu energii dožil, prostě tady ta bezprostřednost jejich, protože oni jsou takový.
1: No a když jsi potom přiběhl na večer do nějaké vesničky, kde jsi chtěl přenocovat, začal ses tam teda schánět po nějakých možnostech, tak se asi někdo zeptal, odkud jsi dorazil. Ty jsi řekl ten svůj ranní punkt startu. Ukázalo se, že to je třeba víc než 40 kilometrů daleko, tak asi nasledovaly nějaké zvědavé otázky, nebo nevím?
0: No samozřejmě je to zajímalo, proč to vůbec dělám a potom přišly otázky, jestli potřebuju na ráno sehnat auto, jestli potřebuju motorku, oni úplně nedokážou pochopit, proč tohle někdo dělá. Mm-hmm. Což v Jižní Americe platilo, i když jsem chodil pěšky s batohem, protože pro ně nějaká turistika, nějaký hike není něco, co by pro ně byl koníček. Oni pracují v horách, během práce se třeba nachodí, ale že by to provozovali jako koníčka, tak to oni neznají, že jo. Ti lidi tvrdě dřou, pracují prakticky každý den a tohle dokázali pochopit, že někdo jako pro zábavu chodí, běží, to je pro ně španělská vesnice, bolivijská vesnice v tomhle případě.
1: Jo. No a na tu jednoduchou otázku, proč to děláš, jsi jim to teda zkoušel vysvětlit jak?
0: Já jsem jim říkal, že mě to prostě baví, že mám rád pohyb, že jsem mladý a silnej a chci si vyzkoušet, co to tělo zvládne. Ale oni podle mě stejně nechápali, proč to dělám. Jejich hlava prostě není tady na tohle nastavená. My v našich končinách, pro nás je to běžný, že máme nějaký koníčky, ale ta jejich mysl je tam prostě nastavená trošičku jinak. Ale snažili se mi pomoct, což je prostě hezký.
1: Kdybys řekl třeba něco jako jsem jako kluci z bolivijského fotbalového nároďáku, potřebuju natrénovat, tak taky běhám, oni určitě taky běhají, tak na to by se nechytili, myslíš?
0: Pro ně seš prostě bláznivej gringo a,
1: a stačí.
0: Tohle oni mají v hlavě nastavený.
1: Jaké byly teda ty tvoje noclehy v průběhu cesty? Jsou tam nějaké, na které obzvlášť rád, nerad vzpomínáš?
0: No, je tam jeden, na který vzpomínám nerad. On se projevil, nebo ty jeho důsledky se projevily až po pár dnech, protože kousnutí odštěnic se neprojeví úplně hned, ale ty tečky vedle sebe se projeví až později. Takže asi po týdnu se mi objevily kousance na zádech, jasně jako signalizovali, od čeho to je. Takže tam jsem rychle musel vzít všechny věci, naštěstí.

0: i fungují takový express prádelny v Bolívii. Zrovna jsem měl štěstí, že jsem byl na nejturističtějším místě v okolí jezera Titicaca v Bolívii na Copacabáně. Tak jsem to rychle odnesl do prádelny, aby to vyprali, vysušili, protože jenom vysušení, že jo, na 60 stupňů, tak zabíjí případně nějaký štěnice, který jsem si nabral sebou. Nevím, jestli tam byli, nebyli, každopádně pak už se nic neobjevilo. Že ten jeden nocleh byl teda jako hodně pochybnej. To byl hotel ve velkých uvozovkách, spíš taková ubytovná, kde netekla voda, vlastně záchod ani nesplachoval. Byl tam jenom velký barel s vodou, kde si teda mohl polít ruce. Nikdo tam jako neuklízel už hodně dlouho, nepořádek na zemi, madrace taková už jako proděravělá, tak předpokládám, že tam tady ti jako krásní broučci někde sídlili. Je to jasný favorit, byť těch pochybných noclehů tam bylo víc, ty další potom byly o kousek lepší, byla tam třeba jako studená voda, kde si aspoň mohl jako opláchnout nohy, ale ten jeden byl jasný favorit.
1: A když jsi pokousaný od štěnic a potíš se během běhu, tak to pálí?
0: Ne, nepálí, jenom to prostě svědí, ale během toho běhu jsem to pak ani nějak nevnímal. To vždycky spíš potom do běhu, když si začneš víc uvědomovat svoje tělo, co tě bolí, co tě svědí, kde jsi zase něco trošku natáhl zrovna dneska. Takže během toho běhu víceméně jako všechny ty bolesti a svědění a ty kravinky ustupovaly. Pak vždycky večer a samozřejmě na druhý den ráno, tak tam se to všechno projevilo krásně.

0: Mluvili jsme o té podpoře a zájmu místních a tak. Tak jakou roli pro tebe má podpora z domova? A teď mám na mysli nejenom tu od nejbližších, třeba od rodiny, ale taky od lidí na sítích. Postuješ na sítích, řada lidí tě sleduje, zná tvoje cestovatelské kousky, už ty starší, ty pěší, ne běžecké, řekněme. Píšou ti i lidi, co neznáš, nebo komentujou, co postuješ. Co pro tebe tohle vlastně dneska znamená?
1: Jo, tak tahle podpora je k nezaplacení, protože samozřejmě to člověka nabíjí a nebudu lhát o tom, že každý den byl růžovej, že každý den se mi běželo lehce. Byly tam dny, kdy prostě ráno byla ta hradba, taková ta psychická, někdy i fyzická, a pak člověk otevře ty sítě, přečte si ty povzbudivý komentáře a dodá mu takový ten prvotní impuls, pak se to tělo postupně během toho dne trošičku zahře, ale pro mě jsou nejhorší vždycky ty začátky. Takže tohle je takovej krásný spouštěč. A já tím, že vlastně na Facebook píšu ten blog už nějakých 10 let možná, jestli se nepletu, tak tam mám komunitu i lidí, který vlastně jsem třeba nikdy neviděl, ale znám je podle jména, znám je podle fotky. Občas jsme si psali, vím, že mají děti, odkud jsou, že třeba taky byli v Jižní Americe, že jsme navštívili společný místa a už to pro mě není tak anonymní a oni velice často mi píšou třeba nějaký slova podpory, ať už do komentářů, do zpráv. A pak samozřejmě jsou tam i noví cizí lidi, kteří mě třeba objevili během té cesty. A musím říct, že ta podpora z domova byla opravdu jako masivní tentokrát, že to prožívali se mnou a myslím si, že bych možná neuběhl ani tolik, kolik jsem uběhl, kdyby tam nebyla.
0: Možná ta slova podpory byla důležitá i v samotném závěru té cesty, když jsi skončil o něco dřív, než jsi představoval, a k plnému oběhnutí jezera Titicaca ti pár desítek kilometrů nakonec chybělo. O jaký moment šlo, proč ta cesta skončila předčasně, řekněme, a co právě i třeba ta podpora odsud z Česka nebo lidí píšících hlavně česky v komentářích pro tebe znamenala v tu chvíli?
1: No, musím říct, že bylo těžký skončit. Bylo těžký skončit, tím spíš člověk by asi očekával, že mě bolelo koleno, bolela noha, ale já jsem takhle fyzicky svalově byl úplně v pohodě, mě vůbec nic nebylo a mohl bych v tomhle směru běžet klidně dalších 700, jenomže ta vysoká nadmořská výška tak má svoje úskalí a kolem jezera Titicaca je vlastně v období sucha jedno z nejsušších míst vůbec na zemi. Jo, ta vlhkost je tam úplně minimální, když vlastně se jenom trošičku vzdálíš od toho jezera, neběžíš přímo kolem něj, ale jsi třeba schovaný za kopečkem, tak je tam vlhkost třeba jenom 20%, což je hrozně málo a tady to sucho ti vytahuje veškerou vodu z plic, z průdušek a postupně každý další den je tam toho míň a míň a míň. A najednou mě začalo škrábat prostě na těch průduškách, byl to fakt jako záchvatovitý kašel, já jsem s tím bojoval několik posledních dní, až to došlo do fáze, kdy prostě už jsem si říkal tohle na hraně toho, kdy si můžu uhnat nějaký trvalý poškození, kdy to je něco, co už nechci obětovat, kdy už to je něco, co nechci riskovat, za to mi prostě přece jenom tohle už nestojí. A rozhodl jsem se skončit, nejdřív vlastně jsem to psal s ním úplně jako nejbližšímu člověku, který mě v tom podpořil a potom jsem se na základě toho rozhodl, že to ukončím a musím říct, že pak vlastně po tom konci přišla úplně ta největší vlna té podpory a musím říct, že mě to mile překvapilo. Tak jak občas člověk si tá na sítích výsměch za to, že něco nezvládl, víme dneska, že lidi dokážou být jako extrémně zlí, extrémně nepřejícní, tak musím říct, že si nevybavu ani žádnej jako zlej komentář, žádnej hejt, ale opravdu vlastně jsem dostal spoustu jako pochval nebo obdivu za to, že jsem měl tu sílu skončit, což jako mě hrozně potěšilo. Jo, že samozřejmě to chlapský ego chce to dotáhnout do konce. Chtěl jsem to dotáhnout do konce. Nebylo to jenom těch 17 dní toho běhu, ale byl to celý ten rok, kdy jsem trénoval. A prostě v té hlavě bylo, teď to jako spláchneš do záchoda, ale nakonec jsem to tak necítil. Já pro sebe samotného jsem nakonec zjistil, že to jako kdybych to oběhl. Není to, že by mi tam něco chybělo. Mm-hmm.
0: Nějaké rest daye a potom pokračování nebo něco takového si asi zvažoval, ale tuhle variantu zavrhnul. Nebo?
1: Tam byl rest day, byl tam vlastně v Punu, kdy už trošičku ten problém přicházel. Dal jsem si ho, běžel jsem pak několik dalších dní, ale ten problém se vrátil, vrátil se silnější a to pro mě byla jasná známka toho, že tělo prostě tady vystavuje stopku a že to není něco, co bych mohl ovlivnit. Je to prostě nadmořská výška a byla silnější, přírodu neovlivníš, takže...
0: Protože to, co ti zbývalo, by bylo třeba na 2 dny běhu?
1: Den a půl v podstatě. Já jsem ten poslední den skončil někde v polovině, takže den a půl, možná ty 2. Ale i ty 2 ti můžou to zdraví poškodit v téhle fázi, už si myslím, docela hodně.
0: Kdo je, jestli se na to můžu zeptat, ten nejbližší člověk, se kterým se o těch klíčových věcech a o krizových situacích nejdřív poradíš?
1: Zeptat se můžeš, ale neřeknu ti to. Mám s ním takovou domluvu, že prostě nechce, abych tohle to zmiňoval, kterou respektuju a tím je to pro mě daný.
0: A já to budu samozřejmě taky respektovat. Když ses rozhodl, že skončíš, tak ses potom přesunul do toho Puna, do místa, odkud si předtím vyrážel, předpokládám?
1: Jo, jako první jsem se přesunul do Puna, tam jsem se snažil vyléčit, což se nějakým způsobem povedlo, no a za týden už jsem běhal někde po schodech v Lapazu. Takže ještě potom přišly v Jižní Americe další tréninkové běhy a vlastně už trošičku příprava na závody, který jsem věděl, že s největší pravděpodobností přijdou potom v Česku.
0: La Paz je takový trichtýř trošku, ne, to město, kde z centra se dá stoupat různými stěnami toho trichtýře někam ven, takže ty si to pojal jako běžeckou výzvu další, jo?
1: Jo, já jsem si přečetl, že průměrný člověk vyleze vlastně schody z La Pazu do El Alta, což je nějakých 700-800 metrů převýšení za zhruba 90 minut. Tak jsem chtěl vyzkoušet, jak dlouho to já vyběhnu.
0: A tam si v běžeckých aplikacích viděl, že tohle lidi dělají, že Lapazani takhle, ty sportovci z Lapazu, že to takhle probujou, anebo to taky byla novinka pro tebe?
1: Jo, v Lapazu už si to sem tam někdo zaběhne, byť teda, co jsem viděl, tak spíš běhají někde v tom downtownu. Ty schody úplně asi nejsou tak populární a pochopil jsem rychle teda proč. Protože tohle z toho opravdu bolí a asi to bolí i bolí více.
0: Co bolí na tom? Kromě teda zátěže. To jsou někdy docela úzké uličky, že se člověk protahuje v nějakém provozu, ne?
1: Bolí tam úplně všechno a vlastně já jsem si našel tu trasu, která nejdřív je velice strmá silnice a pak to jsou šílený stovky schodů. Mm-hmm. Což samozřejmě schody bolí asi úplně nejvíc, ale je to perfektní trénink samozřejmě na nějaký ultrazávody, takže jsem si to dal. No a potom ten seběh po asfaltu ve vysoké intenzitě, tak tě bolí taky. A do toho tě píchá ještě na těch plicích. Mm-hmm. Takže od každého něco.
0: Proč, když se zvrátil do Česka, tak si hned spadnul do nějakých závodů? Proč jsi nedal pokoj, aspoň chvíli?
1: No, já jsem si říkal, že ta nadmořská výška a běhání ve vysoké nadmořské výšce, tak má i svoje benefity, že jo, máš víc červených krvinek, máš teoreticky víc síly, byť ten dlouhý běh mě možná ve finále spíš vyčerpal, než by mi dal nějaký benefit. A zrovna Beskydská sedmička, která se běží u nás v regionu, odkud jsem, tak...
0: A má to Everestové převýšení, ne? 8
1: má obrovský zvuk. Ne. Je to jenom 7 tisícovkových vrcholů, takže jenom nějakých 5,5, ale jo. Věř mi, že to úplně stačí na těch 101 kilometrech. Mm-hmm.
0: No a jak jsem říkal, máš už od té doby za sebou ještě další ultrazávod, takže je jasné, že s tím nehodláš skončit po obíhání jezera Titicaca a že pokračuješ.
1: Jo, já jsem po Beskydské sedmičce na sebe byl trošku naštvaný, protože asi hodinu a půl jsem prostál na občerstvovačkách, pil tam kafíčka a jedl medovníky. Dal jsem si to trošku na pohodu, takže...
0: A pak si zase na sebe za to byl naštvaný?
1: Takže byť výsledný čas 15 hodin moje okolí považovalo za dobrý a relativně dobrý byl, protože pořád jsem byl vlastně v top 70 v celé republice. Ono je to zároveň mistrovství republiky v ultraběhu, což po roce běhání je krásný. Tak já jsem věděl, že tam bylo navíc, no tak jsem si to šel vylepšit hned za 2 týdny na další 100. A tam už to bylo 4. místo, to už je dobrý.
0: Mm-hmm, takže bedna je na dosah.
1: Bedna je na dosah. Já jsem říkal po tom závodě, po tom 4. místě, že brambory se před zimou hodí, tak teď beru ty brambory a na jaře uvidíme, co z toho bude dál.
0: Jak teď vzpomínáš a jak budeš vzpomínat na jezero Titicaca? Chceš se tam někdy vrátit? Chceš uběhnout 80 kilometrů, spojit to kolečko, nebo vůbec z toho, co jsi říkal, vyplývá, že nemáš úplně tu potřebu, že to považuješ za vlastně jako splněnou misi, minimálně pro sebe vnitřně, tak co nejvíc bude utvářet tvoje vzpomínky na to místo, na ten projekt a na ten běh?
1: Já jsem u jezera Titicaca byl po třetí, je to krásné místo, já jsem hrozně vděčný za to, že jsem teď mohl poznat ty neturistické části, kam se většina turistů nedostane. Mohl jsem tam poznat ty lidi, kteří žijou velice tradičně, ať už to jsou Aymarové, ať už to jsou Kečuánci, kteří kolikrát ani nemluví španělsky, takže je to krásný, autentický. Vlastně navštívil jsem úplně všechny poloostrovy, které jezero Titicaca má, kde ta krajina je trošičku jiná než na tom pobřeží, kolem kterého vede silnice. Takže jsou tam místa, které bych rád třeba prozkoumal v budoucnu víc do hloubky, a tím, že Jižní Amerika, Peru, Bolívie, tak jsou moje cestovatelské lásky spolu s Kolumbií, tak si myslím, že ten den určitě přijde.
0: Ani jsem se nezeptal, jestli se skoupal v jezeře Titicaca.
1: Ono není úplně nejteplejší, ale říkal jsem si, když už běžím okolo, že by to možná chtělo aspoň z recese. Smočil jsem tak po kolena. Myslím si, že to úplně stačilo.
0: Umrzly nohy od kolen dolů a zase si šlo to.
1: Tak.
0: Máš nějaké podobné místo na světě, kterému by ses chtěl takhle hezky jako pověnovat, obkroužit ho běžecky, vidět ho za všech denních dob a ze všech úhlů pohledu, nebo Titicaca je něco, co se nedá opakovat pro tebe už jinde na světě?
1: Myslím, že každá cesta, každý místo je nějakým způsobem autentický, má pro mě každý nějaký jiný vnitřní význam. Každopádně příště to asi nebude kolečko. Já už jsem si samozřejmě v hlavě nějaký vnitřní plán vytvořil. Uvidíme, jestli ho nakonec budu, nebudu realizovat, ale je to teď takovej sen nebo trošku vzdálený plán, který je v té hlavě. Moje cestovatelská srdcovka další je Rumunsko. Je to první země, kam jsem kdysi před lety vyrazil sám, kam jsem se už asi 10krát vrátil. Takže že přeběhnout celý Rumunsko vlastně naskrz, přes Fagaraš, přes nějaký další hory, vychází to asi 1000 kilometrů, tak mi přijde jako takovej další milník. Česko bylo 500, Titicaca 700, 1000 je logicky dál v té křivce. Navíc je to tady v Evropě, takže na to nemusím extra trénovat na nějakou nadmořskou výšku. Nebudu ani nějak daleko od rodiny, od blízkých, protože taky s přibývajícím věkem už ty dlouhé expedice pro mě tolik nejsou jako dřív. Už jsem rád tady mezi svejma.
0: Tak díky moc za to, že se s náma podělil o všechny zážitky, nejenom z jezera Titicaca. Dobře uskladni ty brambory na zimu, ať něco vyklíčí, nebo nevím. A zdar ti přeju se všemi dalšími plány, ať už to bude Rumunsko nebo cokoliv jiného. Díky.
1: Děkuju.
0: Honza Rendl byl hostem dnešní Casablanky, loučí se i Pavel Sladký. Já se s vámi budu těšit na slyšenou brzo u další epizody, kterou pro vás máme už nachystanou. Mějte se krásně, ahoj.
2: Casablanca. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Pleják.
1: Horečka páteční noci na rádiu Wave.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak. Horečka páteční noci na Rádio Wave.

0: odfoď a pozri, jak se tvárím, kdo ve či ten úsměv vydrží do konca prázdnin.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
2: Děláme vlny.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Pleják. Horečka páteční noci na rádiu Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak. Horečka páteční noci na rádiu Wave.

0: oblastech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

is.